0: Za sebou další těžký den. Pondělní odpolední teplota ve Strážnici na Hodonínsku už před 3 hodinou odpoledne překonala rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice tam naměřila 39,9 stupně. Dosavadní maximum pro Moravu a Slezsko bylo o 0,2 stupně nižší. Pocházelo z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sítích. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat do čtvrtka, pak by se mohlo mírně ochladit. V úterý odpoledne pak mohou teploty opět vystoupat až k 39 stupňům na jihu kraje, výjimečně až ke 40. Převod auta na nového majitele jde provést online. Kupující může po dohodě s prodávajícím celý proces dokončit na úřadě za něj. Celou transakci si pak ohlídá na portálu dopravy. Na pár kliknutí si tam jednoduše ověří, jestli byl přepis vozidla skutečně dokončený. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemel předejde tomu, že je i po prodeji auta stále ještě vedený v registru vozidel jako jeho provozovatel nebo vlastník.
1: Portál dopravy umožňuje občanům bezpečně a online sledovat údaje vedené v registru silničních vozidel zdarma a bez návštěvy úřadu. Po přihlášení mohu zjistit, zda u prodaného vozidla došlo k úspěšnému zápisu změny vlastníka nebo provozovatele, případně včas reagovat, pokud převod nebyl dokončený.
0: Řidiči se tak vyhnou problémům s výzvami k úhradě, pokud za přestupky, parkování nebo nákladů na odtahy. Podle Jemelky je už několik let možné dosáhnout změny zápisu v registru, i když druhá strana nespolupracuje, tedy když kupující nechce přepis dokončit. Moskva couvá před tlakem veřejnosti. Ruská metropole končí se sovětskou praxí a začíná zveřejňovat polohu stovek krytů. Donutila ji k tomu po ukrajinských dronových útocích kritika veřejnosti, která vedení Moskvy ostře kritizovala také kvůli nedostatečnému varování před leteckými údery. Přispívají k tomu i ruské obavy, že Ukrajina by mohla už velmi brzy nasadit balistické rakety delšího doletu. Ruské úřady dosud mapu krytů odmítaly zveřejnit s tím, že to udělají až během mobilizace a války.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Možné soupeře v evropských pohárech už znají i fotbalisté Jablonce. V případě postupu přes RFS Riga se v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy střetnou s poraženým z dvojzápasu Jagiellonia Bialystok Glasgow Rangers. Určil to pondělní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu. A na závěr doplním počasí. V úterý očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. A nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Žalobkyně obžalovala 4 lidi v bitcoinové kauze. Irsko se loučí s Glennem Hansardem a fotbalista Horníček míří z Portugalska do Anglie. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V bitcoinové kauze padly 4 obžaloby. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiříkovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Jiříkovského. Exministr Blažek loni kvůli kauze rezignoval. Jemu a Daňhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Podle obžaloby se podíleli na legalizaci výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinu ministerstvu. Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku na Třebíčsku. K neštěstí došlo na základně v náměšti nad Oslavou 23. července. Mluvčí vojenské policie serveru Seznam zprávy řekla, že policisté případ prověřují pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Za to hrozí v případě prokázání viny až 10leté vězení. Připomenu, že při nehodě zemřela vojákyně z náměšťské vrtulníkové základny. Další 4 vojáci vyvázli se zraněním. Irsko se v Dublinu loučí s tragicky zesnulým hudebníkem Glennem Hansardem, který minulý týden zahynul při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Stovky fanoušků z celého světa v pondělí proudilo do Irského muzea moderního umění, aby uctili památku držitele Oscara za píseň Fallin' Slowly, kterou naspíval s Markétou Irglovou. Rodina poděkovala za obrovskou podporu a místo květin vyzvala k darům pro organizace pomáhající bezdomovcům a Ukrajině. Veřejný pohřební obřad se koná v úterý v katedrále svatého Patrika za účasti rodiny, přátel i hvězd, jako je Bono nebo Bruce Springsteen.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lukáš Horníček vyšel na pořádný balík peněz. 24-letý fotbalový brankář přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu. Slavný klub za něho neváhal vysázet 30 milionů eur v přepočtu skoro 3/4 miliardy korun. Horníček se tak stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Rodák z Vysokého Mýta v rozhovoru pro sociální sítě Newcastle neskrýval nadšení.
2: Posledních pár dní bylo jako emotivní horská dráha. Jsem šťastný, že jsem tady. Od prvního momentu cítím, že všichni jsou rádi, že mě tu mají. Už jsem se setkal se spoluhráči a je to skvělý zážitek připojit se k tomuto fantastickému klubu.
1: Za víc peněz v minulosti přestupovali pouze Patrik Šik a rekordman Pavel Nedvěd. Vedle Horníčka jsou teď na soupiskách prvoligových anglických klubů už jenom 2 čeští hráči, brankáři Antonín Kinský a Vítězslav Jaroš. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. No a nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to 60. zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Teplotní rekord Moravy a Slezska padl, převod auta už je možný online a Moskva zveřejnila polohu krytů. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Teplotní rekordy mají za sebou další těžký den. Pondělní odpolední teplota ve Strážnici na Hodonínsku už před 3 hodinou odpoledne překonala rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice tam naměřila 39,9 stupně. Dosavadní maximum pro Moravu a Slezsko bylo o 0,2 stupně nižší. Pocházelo z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sítích. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat do čtvrtka, pak by se mohlo mírně ochladit. V úterý odpoledne pak mohou teploty opět vystoupat až k 39 stupňům, na jihu kraje výjimečně až ke 40. Převod auta na nového majitele jde provést online. Kupující může po dohodě s prodávajícím celý proces dokončit na úřadě za něj. Celou transakci si pak ohlídá na portálu dopravy. Na pár kliknutí si tam jednoduše ověří, jestli byl přepis vozidla skutečně dokončený. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky předejde tomu, že je i po prodeji auta stále ještě vedený v registru vozidel jako jeho provozovatel nebo vlastník.
2: Portál dopravy umožňuje občanům bezpečně a online sledovat údaje vedené v registru silničních vozidel zdarma a bez návštěvy úřadu. Po přihlášení mohu zjistit, zda u prodaného vozidla došlo k úspěšnému zápisu změny vlastníka nebo provozovatele, případně včas reagovat, pokud převod nebyl dokončený.
1: Řidiči se tak vyhnou problémům s výzvami k úhradě pokut za přestupky, parkování nebo nákladů na odtahy. Podle Jemelky je už několik let možné dosáhnout změny zápisu v registru, i když druhá strana nespolupracuje, tedy když kupující nechce přepis dokončit. Moskva couvá před tlakem veřejnosti. Ruská metropole končí se sovětskou praxí a začíná zveřejňovat polohu stovek krytů. Donutila ji k tomu po ukrajinských dronových útocích kritika veřejnosti, která vedení Moskvy ostře kritizovala také kvůli nedostatečnému varování před leteckými údery. Přispívají k tomu i ruské obavy, že Ukrajina by mohla už velmi brzy nasadit balistické rakety delšího doletu. Ruské úřady dosud mapu krytů odmítaly zveřejnit s tím, že to udělají až během mobilizace a války.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Možné soupeře v evropských pohárech už znají i fotbalisté Jablonce. V případě postupu přes RFS Riga se v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy střetnou s poraženým z dvojzápasu Jagiellonia Bialystok Glasgow Rangers. Určil to pondělní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu. A na závěr doplním počasí. V úterý očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Hlavně v jejich severozápadní polovině. A nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Good evening.
1: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong z začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zasedávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Žalobkyně obžalovala 4 lidi v bitcoinové kauze. Irsko se loučí s Glennem Hansardem. A fotbalista Horníček míří z Portugalska do Anglie. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V bitcoinové kauze padly 4 obžaloby. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiříkovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Jiříkovského. Exministr Blažek loni kvůli kauze rezignoval. Jemu a Daňhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Podle obžaloby se podíleli na legalizaci výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinu ministerstvu. Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku na Třebíčsku. K neštěstí došlo na základně v Náměšti nad Oslavou 23. července. Mluvčí vojenské policie serveru Seznam zprávy řekla, že policisté případ prověřují pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Za to hrozí v případě prokázání viny až 10leté vězení. Připomenu, že při nehodě zemřela vojákyně z náměštské vrtulníkové základny. Další 4 vojáci vyvázli se zraněním. Irsko se v Dublinu loučí s tragicky zesnulým hudebníkem Glennem Hansardem, který minulý týden zahynul při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Stovky fanoušků z celého světa v pondělí proudilo do Irského muzea moderního umění, aby uctili památku držitele Oscara za píseň Fallen Slowly, kterou naspíval s Markétou Irglovou. Rodina poděkovala za obrovskou podporu a místo květin vyzvala k darům pro organizace pomáhající bezdomovcům a Ukrajině. Veřejný pohřební obřad se koná v úterý v katedrále svatého Patrika za účasti rodiny, přátel i hvězd, jako je Bono nebo Bruce Springsteen.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lukáš Horníček vyšel na pořádný balík peněz. 24-letý fotbalový brankář přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastle. Slavný klub za něho neváhal vysázet 30 milionů eur v přepočtu skoro 3/4 miliardy korun. Horníček se tak stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Rodák z Vysokého Mýta v rozhovoru pro sociální sítě Newcastle neskrýval nadšení.
2: Posledních pár dní bylo jako emotivní horská dráha. Jsem šťastný, že jsem tady. Od prvního momentu cítím, že všichni jsou rádi, že mě tu mají. Už jsem se setkal se spoluhráči a je to skvělý zážitek připojit se k tomuto fantastickému klubu.
1: Za víc peněz v minulosti přestupovali pouze Patrik Schick a rekordman Pavel Nedvěd. Vedle Horníčka jsou teď na soupiskách prvoligových anglických klubů už jenom 2 čeští hráči, brankáři Antonín Kinský a Vítězslav Jaroš. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. No a nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Rádiu Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor! Ikonický

0: Slava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kultura-podhvězdami.cz.
1: Rádio Rockzone.
2: Muzika na tělo.

0: Alice Cooper na rádiu Rock Zone, krásný ráno vám přeje Tomáš Frede. Minuta něco málo do 6. úterý 4. srpna, všechno krásný Dominikum, Dominikám, Rainerům a taky nedám. My si dáme si zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, to říkal svatý Václav přece, to nedám zahynout nám budoucím.
0: Ty jsi byl vždycky na ten dějepis a na tu historii, to je pravda.
1: Víš, no.
0: Vždycky se zbytečně hrabal v minulosti.
1: A věřím, že i letošní brutal assault se napíše do historie minimálně tím, že dneska začíná prostě další ročník. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko dál svírají vedra, policie dopadla výtržníky z Vyškova a hokejová osmnáctka padla se Spojenými státy. Vedra nad Českem sílí. Dnešek má být nejteplejším dnem tohoto týdne. Už včera ale padly teplotní rekordy na 56 stanicích. Desetina má nové maximum pro celý srpen. Nejvýš rtuť teploměru vyšplhala v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Dnes by se mohla Morava dočkat historicky první 40. Jinak meteorologové očekávají teploty v intervalu od 32 do 38 stupňů. Vedro v kombinaci se slunečním zářením a pocitem dusna představuje zátěž pro lidský organismus. Zdravotníci lidem doporučují dodržovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a zvýšenou pozornost věnovat seniorům, dětem a chronicky nemocným. Policie zná aktéry napadení ve Vyškově. Útok na 15-letého chlapce na parkovišti u obchodního centra vyšetřuje jako podezření z výtržnictví. Nevylučuje přitom rozšíření právní kvalifikace. Případ vyvolal ve Vyškově obavy o bezpečnost. Informace o útoku se šířily na sociálních sítích, a to včetně videa. Policie podle mluvšího zatím nemá informaci o organizované trestné činnosti, která by s událostí souvisela. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala pyrotechnickým průzkumem. Nová silnice v budoucnu odvede z města transitní dopravu mezi Jižní Moravou a Slovenskem. Samotná stavba obchvatu Bučovic by měla začít příští rok. V tuto chvíli pokračují výkupy pozemků. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl říká, že pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem z dubna roku 45.
3: Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
1: Nová silnice bude mít zhruba 5 kilometrů a povede jižně od města. Obchvat by mohl být hotový v roce 2029. Předpokládaná cena je 3 miliardy korun.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši mladí hokejisté pohořeli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu. Hráči do 18 let v Edmontonu podlehli týmu Spojených států 4-6. Druhý zápas čeká Nedvědův výběr dnes, rovněž od 21 hodin našeho času proti Německu. Posledním účastníkem základní skupiny je Finsko. Se Severany se čeští mladíci utkají ve středu od 23 hodin. Britská kapela Massive Attack zažila v Singapuru drama. Muzikanti byli po středečním koncertě ve Star Theatre zadrženi policií a vyslýcháni kvůli vyvěšení palestinské vlajky a podpoře hesel z publika. Dva členové dostali zákaz vstupu do země a úřady navíc zrušili budoucí koncerty kapely. Massive Attack v oficiálním prohlášení uvedli, že šlo o spontánní vyjádření solidarity a lidských práv. Kapela zároveň vyzvala singapurskou vládu k dodržování svobody projevu. Čembalo,
0: to je ta krásná písnička. Až budeš to...
1: Velkej.
0: Mrtvej, jsem chtěl říct. Tak víš, stojím nad tím hrobem, tak v tom americkém filmu ty krůpěje padají, ty černý deštníky. Rozumíš?
1: Já tam nechci žádný černý deštníky.

0: Že taky nebudeš umírat v Americe.
1: No, víc, no. Ještě něco? Dobře, tak já, že dneska jasno, jasno až polojasno, no, žádný krupě je. No počkej tady, přehaňky, bouřky, dobře, večeru, přechodně, maximálně někde k tý 39.
0: Krásný. Jo, takže nezakápne, jo? Tak dobře, no. Dobře, já přihodím ještě při takto krásné písni nehezké informace ohledně dopravy. Jak to vypadá hnedka takhle po ránu v ulici 17. listopadu, což je v Ostravě, poblíž Kruháče se Slavíkovou, bouralo osobní auto s motorkářem. Je tam blokovaný jeden jízdní pruh. No a na trase z České Lípy směrem na Mladou Boleslav za Jestřebím srazilo osobní auto divočáka. A místo nehody je průjezdní Kivadlově. Tak, teď už muzika, dáme si Metal Crew, Plexis, nebo taky Kaiser Chiefs, krásný ráno.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, 6.18, pojďme se podívat na dopravu na D6 na 122. kilometru u Jenišova ve směru na Chepe. Dejte pozor na nepojízdný autobus na Krajnici. Na průjezdu Hlučínem směrem na Ostravu v Ostravské ulici na úrovni Perimarketu havarovala dvě osobní vozidla, blokujou jeden jízdní pruh, zdržení je zatím minimální. No a D1, 22. kilometr směrem od Prahy na Brno blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda. Na místě se už v tuto chvíli vytvořila zhruba kilometrová kolona. A pro vás Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
2: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dobré ráno. Žalobkyně žádá pro Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrnný trest 20 let vězení, dalších 9 let za darování bitcoinu ministerstvu. Představenstvo letiště Praha včera zvolilo svým předsedou Lašáka. Ten nastoupil do vedení firmy 1. srpna na základě rozhodnutí ministerstva financí. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125. Předešlá bilance uváděná před 2 týdny byla o téměř 1000 nižší. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s Berševou nebo Červenou zvezdou Bělehrad. Západočeši začnou dvojzápas venku. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nenastoupí kvůli zranění kolena Pavel Schulz.
0: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Jen to omrknout, jak to bude horký dnes, v tuto chvíli 22 stupňů, skoro jasno. Bude to horký, no, tak co už, dnešek tedy je opět převážně jasný, až polojasný při přechodně zvětšený oblačnosti, ojediněle nějaká oblačnost, teploty 34 až 39 stupňů, v noci to zůstane nad 20, no a středa bude opět jasná až polojasná, odpoledne večer přechodně oblačná, v Čechách místy jinde jen ojediněle s přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. 32 až 37 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 39, prosím pěkně.
1: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zasedávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Faceful of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 6:45. A pojďme se podívat opět na dopravu, tentokrát s Martinou. Marti, jak to vypadá? Čau.
2: Ahoj Tome, na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova vás před omezením u letiště čeká 2,5 kilometru dlouhá kolona. V koloně se zdržíte také na Novopatské před opravovanou Kbelskou. Kolona pak pokračuje i na východní spojku Pražského okruhu až k Bychovicím. Kolona je také na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku, a to od sjezdu na Běchovice až po sjezd na Průmyslovou. Na Pražském okruhu se v obou směrech zdržíte v kratší koloně před Ořechem. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky, já mám pro nás Inexis.
0: Radio Rock Zone. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Později už tam budem.
9: Přestaň, štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 7, něco málo přes. Ladíte Radio Rock Zone, krásný úterní ráno vám přeje Tomáš Frede, je tady Pišto, je to jeho.
1: Dobré pravé ráno. Jo.
0: Jo.
1: Jsem právě tady, už to vidím v Rock Café. Last Day in Wonderland a Jasper Snow. Večer. Jako koncerti, kytárky.
0: No tak já vím, tak ono k ránu by to bylo divný, že jo. Ráno se úplně koncerty nedělají, víme.
1: A tak jako co ty víš? Počkej, třeba v kostelích jsou jako ranní koncerty, víš?
0: To asi jo. No, to je pravda.
1: Taky jsem to jde pochopil.
0: No, už když jsme hlavně nikdy nebyli, protože v tento čas, kdyby nás napadlo tam jít, by nás tam rozhodně nepustili.
1: No ale počkej, prej tam dojejí víno v tyhle hodiny.
0: No to právě my bychom dojeli těch 6 hodin předtím a pak by nás napadlo jít do toho kostela.
1: Jo, takhle to je. Dobře, no, na dopitnou. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Grilování frčí i ve vedrech. V Dublinu pohřbí Glena Hansarda a Plíšková zvládla vstup do turnaje v Torontu. Zmrzlináři mají jižně v tropických vedrech, kromě mražené pochoutky, rostou i prodeje nápojů nebo přípravků osobní hygieny. Podle dat Svazu obchodu a cestovního ruchu se zmrzliny prodává meziročně o 21% víc. Naopak klesá zájem o suroviny na pečení, kávu nebo tvrdý alkohol. I přes extrémně vysoké teploty si mezi Čechy drží oblibu grilování. Prodeje surovin, včetně grilů, uhlí a dalšího příslušenství meziročně vzrostly o třetinu. Zákazníci ale podle supermarketu volí lehčí jídla a menší porce. Památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Letošní červenec je nejúspěšnější za poslední 3 roky. Nejvíc tradičně lákají hrady Rabí, Velhartice a Švihov na Klátovsku, pokračuje Klára Fajstová.
3: Na 10 státních památek přišlo o prázdninách zatím o 1,5% víc lidí než loni. Od začátku roku je to ale o bezmála 5% méně. Návštěvnost na jaře ovlivnilo proměnlivé počasí a zájem o zahraniční dovolené před prázdninami. Červenec pak nabídl příjemnější klima. Funguje i nabídka kulturních akcí. O celkovém výsledku rozhodne srpen. Kromě trojice hradů Klatovská lákají také kláštery Plasy a Kladruby. Červencovým skokanem je zámek Kozel.
1: Dnes proběhne v Dublinu pohřeb Glena Hansarda. Irský umělec zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Smuteční obřad v katedrále svatého Patrika začne v 14:30 našeho času. Místní veřejnoprávní televize ho plánuje vysílat živě.

0: Už včera se s Hansardem v Dublinu loučili tisíce lidí, které se zúčastnili veřejného rozloučení. Při něm bylo tělo zesnulého zpěváka a kytaristy vystavené v kapli Irského muzea moderního umění. Hansard dosáhl za svoji kariéru celosvětového úspěchu i díky písni Falling Slowly, kterou naspíval společně s Češkou Markétou Irglovou a získal za ní Oscara za nejlepší filmovou píseň.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovou 6-4, 6-4. Nikola Bartuňková při debutu na tomto turnaji kategorie WTA 1000 porazila v prvním kole 7-5, 6-4 domácí Kanaďanku Bianku Andreskuovou. Z Češek se v Torontu ještě představí wimbledonské šampionky Linda Nosková a Barbora Krejčíková, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Tereza Valentová. Def Leppard chystají svou nejdivočejší desku. Po posledním albu Diamond Stars Are Lost nebo singlu Rejoice slibuje Phil Collen v roce 2027 extrémně rozmanité album inspirované legendami Queen, které nabídne i jeho vůbec nejrychlejší kytarový part. Na desce se prý podílí kompletní sestava a každý přináší vlastní, často diametrálně odlišný rukopis. Výsledkem by měla být pestrobarevná mozaika a nefalšovaná rocková smršť. Tak já doufám, že zejména ty se těšíš na nejrychlejší kytarový part kapely Def Leppard.
2: Rozhodně, já jsem na ty nejrychlejší kytarový party tak nějak od jak živa.
0: Já vím, ty to rád. No.
2: Já to rád rychle.
0: Dneska jasno až polojasno může někde zakápnout, ať má Tomáš radost. Maxima k 39, takže máme radost všichni, že jo.
2: Jsem spokojený. Tak pojďme ještě na rychlou dopravu v Brně, v Srbské ulici na křižovatce s Tyršovou. Dvě auta v sobě, projedete s opatrností. Na trase z Chomutova na Karlovy Vary u Stráže na Tohří havarovalo osobní auto, počítejte s omezením. Zpátky k muzice Blackwell Brides, Lucie nebo Aerosmith.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 7.20, ano, čas na další informace z dopravy opět od Martiny, ahoj.
2: Ahoj, to je v Horních Počernicích v Náchodské ulici na křižovatce s Chvalkovickou. Došlo ke srážce osobního auta s nákladním, provoz je tam částečně blokovaný. Kvůli opravované k Belské ulici se táhne dlouhá kolona přes Novopatskou až na východní spojku Pražského okruhu ke sjezdu na Běchovice. Postojíte si i na Štěrboholské spojce směrem na jižní spojku mezi sjezdem z Hradecké dálnice a sjezdem na Průmyslovou. A pokud míříte po D8 z Prahy na Ústí, tak na 18. kilometru je omezení a před ním je 3-kilometrová kolona. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky za info. Já už mám pro vás spojení kapel Yellow Card a Good Charlotte.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dobré ráno. Za praní špinavých peněz žádá žalobkyně pro exministra Blažka a náměstka Daňhela 6,5 roku a peněžité tresty. Pro advokáta Tyce navrhuje 8 let vězení. Výbor ANO schválil všechny kandidátní listiny do říjnových voleb, včetně té pražské, na které je kandidátem na primátora Hušbauer, uvedl místopředseda strany Havlíček. Při ukrajinském útoku v černomorském letovisku v Krasnodarském kraji zemřelo 6 lidí, z toho 3 děti, uvedl gubernátor. Asi 40 lidí je zraněných. Fotbalisté Hradce Králové se v případě vyřazení s Bešiktašem v evropské lize utkají ve čtvrtém předkole konferenční ligy s Panathinaikosem nebo CSKA 1948 Sofia. Alexandra Ilová porazila v dohrávaném finále ve Washingtonu Jessica Pegulaovou a jako první tenistka z Filipín vyhrála turnaj WTA.
0: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Podíváme se na to, tedy na to, kam vás můžu pozvat. Tak Jaroměři, startuje Brutal Assault, tedy přesně vojenská pevnost Josefov, ostatně, jak už to bývá, tak zvykem. Inspiral Garden, akce v Šafaříkových sadech v Plzni, no a v Rock Café, na Klubovka, tedy v Praze, Last Day in Wonderland a taky Jasper Snow.
0: Radio Rock Zone.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, ještě jedna doprava v této hodině, opět od Martiny. Čau, jak to vypadá?
2: Ahoj Tome, skoro 4 kilometry má kolona na příjezdu do Rahy po D7 od Chomutova před omezením u letiště. V protisměru čekejte 2-kilometrovou kolonu. Kvůli opravované Kybelské se táhne dlouhá kolona přes Novopatskou až na východní spojku Pražského okruhu ke sjezdu na Běchovice. Postojíte si také na Štěrboholské spojce směrem na jižní spojku mezi sjezdem z Hradecké dálnice a sjezdem na Průmyslovou. A 3-kilometrová kolona se zdrží na dálnici D8 před zúžením na 18. kilometru ve směru z Prahy na Drážďany. Z Global Assistance Martina.
1: Díky Martin, před námi třeba No Doubt.
0: Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Black Label Society zaková vzpomínka na Ozzyho Osborna na rádiu Rock Zone. Pár vteřin zbývá do 8. Krásný úterní ráno vám přeje Tomáš Frede. Tak, pište, přichází před námi další rychlej přehled zpráv a myslím, že můžeme na něj. Čau.
1: Nazdar, pěkné ráno. Nebudeme se zdržovat, dáme rovnou všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Škodovka svolává auta s vadnými airbagy, končí lhůta pro podání kandidátních listin do voleb a Litvinov nechce do baráže. Škoda Auto svolává auta s vadnými airbagy. Ve svých autoservisech nabízí jejich bezplatnou výměnu. Reaguje tak na to, že nebezpečné ochranné vaky od společnosti Takata způsobily smrt řady lidí, naposledy ve Francii. Škoda už dříve uvedla, že přítomnost vadních airbagů sleduje ve svých vozech podle výrobních šarží. Auta svolává postupně dle stáří a regionu, ve kterém se provozují. Uživatelé vozů Škoda si navíc na určených webových stránkách mohou sami kdykoliv ověřit, zda se jich tato akce týká. Zájemcům o kandidaturu do obecních a senátních voleb zbývají poslední hodiny. Dnes odpoledne končí lhůta pro podání kandidátních listin. Strany hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti. O registraci v případě adeptů na senátory rozhodnou nejpozději 21. srpna. U kandidátů na zastupitele o den později. Celorepublikové komunální volby se uskuteční po 4 letech 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty se budou konat v 27 obvodech, kde si lidé své zastoupení v horní komoře vybírali před 6 lety. Olomouc si dnes připomene velké historické výročí. Od smrti posledního panovníka z rodu Přemyslovců uplynulo 720 let. Českého, polského a uherského krále Václava III. V jeho 16 letech právě v Olomouci zavraždili během příprav na tažení do Polska. Okolnosti vraždy se podle Evy Panošové dodnes nepodařilo objasnit.
3: Zvony na katedrále svatého Václava se rozezní ve 13 hodin a 6 minut, tedy ve chvíli, kdy Václav III. Pravděpodobně skonal. Vyzvání budou 7 minut a pětní akt pak završí večer slavnostní nasvícení historické radnice. Ta se zahalí do červeného světla symbolické připomínky tehdejšího krveprolití. 4. srpen roku 1306 znamenal zásadní zlom v českých a středoevropských dějinách. Dynastie Přemyslovců ten den vymřela po meči, tedy v mužské linii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Litvínova se chtějí vyhnout záchranářským starostem. S takovým cílem vstoupili Severočeši do další fáze přípravy na extraligovou sezonu. V loňském ročníku se Verva zachraňovala až v baráži. Vedení klubu na konci minulého týdne oficiálně potvrdilo, že Litvínov povede trenér Robert Reichl. Bývalý vynikající hokejista má z týmu zatím dobrý pocit.
4: Myslím, že kluci jsou jinak mentálně připravení, než byli, když jsme to přebírali. Mají chuť, což jako je hodně dobrý, a věřím, že to musel je složený dobře, že tady máme nějaký lídry, který usměrní ten tým, a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali před baráží.
1: Litvínov v přípravě odehraje 6 utkání. Nový ročník hokejové extraligy startuje v polovině září. Britská parta Massive Attack zažila v Singapuru drama. Muzikanti byli po středečním koncertě ve Star Theatre zadrženi policií a vyslýcháni kvůli vyvěšení palestinské vlajky a podpoře hesel z publika. Dva členové dostali zákaz vstupu do země a úřady navíc zrušily budoucí koncerty kapely. Massive Attack v oficiálním prohlášení uvedli, že šlo o spontánní vyjádření solidarity a lidských práv. Kapela zároveň vyzvala singapurskou vládu k dodržování svobody projevu. Dnes by mělo být jasno až polojasno v Čechách.

0: A odpoledne hrozí přehánky, maxima k 39.
1: Děkujeme pěkně, já dám ještě jednu rychlou dopravu, D11, 8 km ve směru na Jaroměř, došlo ke střetu osobáku s dodávkou, kolona se zatím netvoří, pozor, na 31. kilometru D11 ve směru na Prahu narazilo osobní vozidlo do pneumatiky ležící na vozovce. No pěkný. Van Halen, Stone Sour, taky AC/DC právě teď.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 8.19, mě už se opět hlásí Martina, má informace ohledně dopravy v Praze, čau.
2: Ahoj, to má na Pražském okruhu v Lochkovském tunelu ve směru k letišti, je kvůli detekci nadměrného vozidla tunel uzavřený, kolo na vás čeká od Jesenice. V Brusnickém tunelu ve směru na Smíchov havarovala dodávka v pravém pruhu, i tam se připravte na zdržení. Na Průmyslové ve směru z Hloubětína u křižovatky s Tiskařskou došlo ke srážce osobního auta s motorkářem. A na D6 na příjezdu do Prahy od Karlových Varů na půltém kilometru blokuje odbočovací pruh, nehoda dvou osobáků. S opatrností tam projedete bez větších komplikací. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, díky za info. Já ještě zmíním D11, 31. a půltej kilometr ve směru na Prahu. Dejte pozor na porouchaný kamion na Krajnici.
0: Radio Rock Zone. S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dobré ráno. Žalobkyně žádá pro Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrnný trest 20 let vězení. Dalších 9 let za darování bitcoinů pak ministerstvu. Představenstvo letiště Praha včera zvolilo svým předsedou Lašáka. Ten nastoupil do vedení firmy 1. srpna na základě rozhodnutí ministerstva financí. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125. Předešlá bilance uváděná před 2 týdny byla o téměř 1000 nižší. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s Berševou nebo Červenou zvezdou Bělehrad. Západočeši začnou dvojzápas venku. Fotbalisté Sparty jako třetí tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nenastoupí kvůli zranění kolena Pavel Schulz.
0: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: stupňů aktuálně, jasno, dnešek bude opět jasný až polojasný, v Čechách se odpoledne večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti vytvářet přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů, v noci to zůstane na nějakých 20, no a středa bude opět jasná až polojasná, odpoledne večer přechodně oblačno, 32 až 37 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů, prosím pěkně.
0: Rádio Rock Zone.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 8:45, opět informace z dopravy. A to opět od Martiny. Tak, Marti, jak to vypadá v Praze? Čau.
2: Ahoj, Tome, kvůli upravované k Belské ulici je na Cínovecké kolona od sjezdu na Ďáblice a v opačném směru se táhne dlouhá kolona přes Novopatskou a Černý most až na Štěrboholskou spojku. Kolona je i na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku. Na Rašínově nábřeží ve směru z centra šetří policie nehodu osobního auta s tramvají, čekejte tam komplikace. Na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Krč stojí porouchaná dodávka a blokuje pravý pruh. Kolona se tvoří od Barandovského mostu. Před Barandákem je kolona také v protisměru, a to zhruba od Krče. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky za info, před námi Alanis Morissette, taky Rasmus.
0: Radio Rock Zone.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: A raz, 2, 3, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Pozor! Ikonický muzeum.

0: dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
3: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Sabaton na rádiu Rockzone, krásný úterní ráno vám přeje Tomáš Frede, 4. srpenec, všechno krásný všem Dominikům, Dominikám, Rainerům a Nedám. My si dáme zprávy, pojďme na ně.
1: Dobré pravé ráno, teploty venku se pohybují vysoko a o tom si budeme povídat, logicky. V Jaroměři startuje Brutal Assault, letos bude ještě brutálnější, je to samozřejmě ve vojenské pevnosti Josefov, jako vždycky, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Bude rekordní vedro, řeky v Evropě vysychají a hokejová osmnáctka padla se Spojenými státy. Moravu čeká nejžavější den v historii. Meteorologové očekávají, že tam naměří rekordních 40 stupňů. Pro Moravu a Slezsko padl teplotní rekord už včera. Ve Strážnici na Hodonínsku přístroje ukázaly 39,9 stupně Celsia. Na většině míst Česka jsme také zažili tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. I dnešní den bude opět tropický. Teploty se dostanou až na 30 stupňů Celsia a na jihu Moravy až na 40. V kombinaci se slunečním zářením a vlhkostí vzduchu můžou působit zátěž na lidský organismus, proto dbejte hlavně na pitný režim. Ochlazení pak přijde od západu v druhé polovině pracovního týdne. Čtvrtek přinese víc deště a bouřek a pátek má být už bez tropických teplot a příjemněji bude i o víkendu. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala pyrotechnickým průzkumem. Nová silnice v budoucnu odvede z města tranzitní dopravu mezi Jižní Moravou a Slovenskem. Samotná stavba obchvatu Bučovic by měla začít příští rok. V tuto chvíli pokračují výkupy pozemků. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl říká, že pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem z dubna roku 45.
3: Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
1: Nová silnice bude mít zhruba 5 kilometrů a povede jižně od města. Obchvat by mohl být hotový v roce 29. Předpokládaná cena je 3 miliardy korun. Dunaj čelí největšímu suchu za posledních 150 let. Snižující se hladina už omezila provoz maďarských a rumunských jaderných elektráren. Rumunská armáda dokonce musela odpálit kus břehu, aby posílila proudění vody v řece. Tam už totiž hladina toku klesla pod bod splavnosti. Obdobným potížím čelí i další veletoky jako Rýn a Labe. Dokonce i kvůli vysychání řeky Moravy na sousedním Slovensku musí lidé chodit přes vodu do práce po svých.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši mladí hokejisté pohořeli. V úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu podlehli týmu Spojených států 4-6. Druhý zápas čeká Nedvědu v výběr dnes, rovněž od 21 hodin našeho času proti Německu. Posledním účastníkem základní skupiny je Finsko. Se Severany se čeští mladíci utkají ve středu od 23 hodin. Def Leppard chystají svou nejdivočejší desku. Po posledním albu Demon Star Hallows nebo singlu Rejoice slibuje Phil Collen v roce 27 extrémně rozmanité album inspirované legendami Queen, které nabídne i jeho vůbec nejrychlejší kytarový part. Na desce se prý podílí kompletní sestava a každý přináší vlastní, často diametrálně odlišný rukopis. Výsledkem by měla být pestrobarevná mozaika a nefalšovaná rocková smršť. Dnes by mělo být jasno až polojasno, v Čechách případně nějaký přehánky, maxima k 39.

0: Global Assistance.
1: Přihodím ještě info z dopravy, tuď se ví, na příjezdu do Plzně směrem od Rokycanu, sjezdu na Kyšice, stojí odstavený nákladní auto. Doprava tam zpomaluje na Pražském okruhu, na 0. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Jesenici. Došlo ke střetu osobáku s nákladňákem, blokovaný jeden jízdní pruh, takže komplikace. No a to je samá Praha, na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Krč stojí poruchaná dodávka, blokuje pravý jízdní pruh, kolona se tvoří od Barandovského mostu. Tak jo, dáme si Corey Taylora, Oasis nebo Rammstein.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Jo, jdem se na to podívat, jak to vypadá v tuto chvíli, tedy 9 hodin 20 minut. Martina prozradí. Tak ano, Marti, ahoj.
2: Ahoj, Tome, ve Kbelích v Semilské ulici u křižovatky s Toužimskou bourala dvě osobní auta, projíždí se tam s omezením. Na Pražském okruhu ve směru k letišti za sjezdem na Jesenici došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Blokovaný je tam jeden pruh, kolona se ale netvoří. Kolony můžete ale čekat na Novopatské ve směru na Kbelskou, kolona se táhne pak ještě přes Černý most až ke sjezdu na Běchovice. Kolona je i na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku od sjezdu z Hradecké dálnice a zdržíte se i na jižní spojce od Krče. Kolona se pak táhne přes Barandovský most až k tunelu Mrázovka. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Sune se to nahoru, ano, 28 stupňů v tuto chvíli, dnešek opět jasný nebo polojasný, maxima až 39, tak bacha na to, v noci to zůstane na 20 plus stupních, tedy mezi 24 až 20, no a středa bude stále horká, bude jasná až polojasno, teploty až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku dokonce 39, k večeru přechodně někde i oblačno. Dáme si Rolling Stones.
0: Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak pár tipů tady pro vás mám samozřejmě, ale příště se podíváme spíše na nějakou koupačku. V Jaroměři startuje další ročník festival Brutal Assault, tedy vojenská pevnost Josefov, ať jsem přesnější, Šafaříkovy sady v Plzni, hostí Inspiral Garden 2026, no a klubovka v Praze v Rock Café, Last Day in Wonderland a taky Jasper Snow.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry.

0: Sparta. Tečka.
1: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak tady Praha, hezky po pořadě, jestli mi to tady dovolí technika. Dejte pozor na pražském okruhu na 10. kilometru ve směru na D1, u sjezdu na Zbraslav stojí odstavený osobní auto. Na Českobrodský ve směru z centra za odbočkou na Malešice došlo ke střetu dvou osobních aut s nárazovým zdržením, počítejte v obou směrech. No a na Strakonický ve směru do centra za Barandákem v místě dopravního omezení počítejte se zdržením, kolona se tvoří z jižní spojky už od sjezdu na Krč.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
9: Muzika na tělo.

0: Guano Apes na rádiu Rock Zone, nějaký minuty zbývají do 10. hodiny, hezký úterní dopoledne, takové jako začínající dopoledne, vám přeje Tomáš Frede, je tady se mnou taky Pišto, pojďme si to všechno zase říct a nejlépe fakticky správně, Tomáši.
1: Dobře, zkusíme to, jo? Tak dobré pravé ráno ledne, to je první, co bych řekl fakticky správně a teď teda kdo má dneska narozeniny. And I think to myself, what a wonderful world. Má to takový měsíční zvuk, viď?
0: Je to tak. Možná, jestli to není zbytečně moc rychlý.
1: Je to tak, jak když jedeš rychle na kole a tak tam šustí ten vítr kolem tebe, víš?
0: Slyšíš tam vykradený refrén těch posledních Linkin Park?
1: No, ale i těch Green Day.
0: No.
1: Je to tak?
0: To je prostě typický Armstrong.
1: No jo, je to tak.
0: No jo, no.
1: Počkej, Armstrong to je jaká silná ruka asi, ne?
0: No jasně, tak ty lidi s tímhletím příjmením jsou prostě předurčeni k jistým výkonům.
1: Ano, no. Jednou rukou.
0: Ano, jednou rukou. Tak tohle je samozřejmě ovšem to best of, tedy best of the best, Louis Armstrong.
1: A dnes by měl narozeniny. V jakém roce se narodila?
0: No, je tam 1900.
1: Je tam 1900?
0: Dobře, 1900. Já už jsem si to za ty roky mohl zapamatovat, ale neudělal jsem to, protože jinak by to nebyla zábava. Ale říkám 1905.
1: No, tak poslední možnost a zase neuspěl.
0: Ale...
1: Louis Armstrong se narodil v dnešní den v roce 1901.
0: No, asi mě ty bys řekl třeba 1935, jak tě znám.
1: Já bych neřekl vůbec nic.
0: No tak ty bys neřekl vůbec nic možná. Tak Louis máváme ale opravdu hluboko a daleko do dály. Pojďme dál, pojďme se přisunout jako do současnosti víc. No já ti mám pocit, že tady zase někde byli.
1: No to se píše, že byli.
0: Nedávno, že jo, někde.
1: No, ale v publiku byli sami Armstrongové, protože když chceš hrozit, potřebuješ silnou ruku.
0: No, back to the primitive. Tak Soulfly, tak to je asi prostě Mr. Cavalera.
1: Asi jo, a který?
0: No asi Maximilian.
1: Asi Max, no.
0: Je to tak, tak pojďme na Max. Tak já myslím, že Max Cavalera mohl být v Nirváně, akorát prostě no.
1: Měl moc zašmodrchaný vlasy.
0: Přesně tak, já říkám 1960. Sedm.
1: No, zase blbě, Max Cavalera se narodil v dnešní den v roce 1969.
0: Dobře, počkej, teď já přejeme samozřejmě všechno krásný. Já jsem se tady nestihl technicky připravit, ne, teď je to složitější, ale snad by to mělo být ono.
1: Okay.
0: Nevím. No, to jsme žánrově a zvukově trošku někde jinde.
1: Tak je to až překvapí, jak to blbě hraje, viď? Máro, nic, nebyl to veslím, jo? Ten guest list do ty Lucerny normálně platí pro mě.
0: A jo, kluci mají vlastně velkou slávu někdy.
1: A jo, na podzim myslím, ne?
0: Někdy na podzim, ano. Tak řeč je samozřejmě o kapele Civilní obrana. A slaví tedy jejich kapelmajstr, Mára Calík.
1: Jo dneska, no to jo, v té Lucerně tam budou slavit všichni.
0: Jo takhle,
1: ne,
0: tak o Lucerně se nebavíme, bavíme se o těch narozeninách.
1: Ano, Mára má dnes narozeniny, je to tak.
0: Já myslím, že to bude chlapec v nejlepších letech, taky mu už ten čtverec někde tam klepe na záda, tak já říkám 1980.
1: To nečum takhle.
0: 7, 8,
1: má to prostě řekni 9. A bude.
0: 88.
1: No, vidíš, že jednou se trefit musíš.
0: A ty to víš? Nekecej, tak to taky vím. Po dlouhé době máš přesné datum nějakého českého interpreta, no tvého kamaráda.
1: Je to občas stají, no ale máš pravdu, teda pokud on mi nelhal.
0: Tak Márovi přejeme všechno krásný.
1: A všem vlastně všechno nejlepší.
0: Je to tak a teda vidíš, co nám zbylo času, no.
1: No tak nevadí, tak si dáme všechno podstatné, co se děje, tam toho bude.
0: Je to tak, tak všechno všem. Můžu to už jako tohle?
1: Můžu to bouchni, no.
0: Jo, takhle, tak to do toho prasknu.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Grilování frčí i ve vedrech. V Dublinu pohřbí Glena Hansarda a Sparta zabojuje o ligu mistrů. Vedra nad Českem sílí. Dnešek má být nejteplejším dnem tohoto týdne. Už včera ale padly teplotní rekordy na 56 stanicích. Desetinová nové maximum pro celý srpen. Nejvýš rtuť teploměru vyšplhala v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 desetin stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Dnes by se mohla Morava dočkat historicky první čtyřicítky. Jinak meteorologové očekávají teploty v intervalu od 32 do 38 stupňů. Vedro v kombinaci se slunečním zářením a pocitem dusna představuje zátěž pro lidský organismus. Zdravotníci lidem doporučují dodržovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a zvýšenou pozornost věnovat seniorům, dětem a chronicky nemocným. Zmrzlináři mají žně. V tropických vedrech kromě mražené pochoutky rostou i prodeje nápojů nebo přípravků osobní hygieny. Podle dat Svazu obchodu a cestovního ruchu se zmrzliny prodává meziročně o 21% víc. Naopak klesá zájem o suroviny na pečení, kávu nebo tvrdý alkohol. I přes extrémně vysoké teploty si mezi Čechy drží oblibu grilování. Prodeje surovin, včetně grilů, uhlí a dalšího příslušenství meziročně vzrostly o třetinu. Zákazníci ale podle supermarketu volí lehčí jídla a menší porce. Dnes proběhne v Dublinu pohřeb Glena Hansarda. Irský umělec zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Smuteční obřad v katedrále svatého Patrika začne v 14:30 našeho času. Místní veřejnoprávní televize ho plánuje vysílat živě. Už včera se s Hansardem v Dublinu loučili tisíce lidí, které se zúčastnili veřejného rozloučení. Při něm bylo tělo zesnulého zpěváka a kytaristy vystavené v kapli Irského muzea moderního umění. Hansard dosáhl za svoji kariéru celosvětového úspěchu i díky

0: Úspěšné slovenské komedie navazuje na oblíbené postavy, poetiku i humor prvního dílu. Zároveň ale přináší nový příběh, nové tváře a bohatší dějové linky, pokračuje Saša Ptáčková.
1: Klára a Štanci zůstali na východě. Vychovávají dvě děti a zjišťují, že život zdaleka není tak idylický, jak se kdysi mohlo zdát.
2: Kolik roku jsme nikdy neboli?
3: Neznám.
2: Nebo jsme ještě nikde neboli.
1: Ani Veronika na tom není o moc líp. Hned v úvodu dostane ránu v lásce a tak je Klára vezme na dámskou jízdu na Šíravu s jasným cílem najít jí chlapa.
4: Však můžeme jít jak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdu Vianoce.
0: Dnes čekejte převážně jasno až polojasno, může odpoledne někde spadnout nějaká kapka, jinak maxima do 39 a těch kapek bude víc. Potu.
5: Je to tak. Děkujeme krásně, před námi tentokrát Foo Fighters, R.E.M. nebo Evanescence.
6: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.17, tak pojďme se podívat opět na situaci v dopravě s Martinou. Čau, Marti.
2: Ahoj, Tome, ve Strašnicích v Úvalské ulici ve směru na Malšice došlo ke srážce dvou osobáků, blokovaný je tam jeden pruh. Na Českobrodské ve směru z centra za odbočkou na Malšice bourala také dvě osobní auta, nárazově se zdržíte v obou směrech. A pozor, na Pražském okruhu na 10. kilometru ve směru k D1 u sjezdu na Zbraslav stojí tam odstavené osobní auto. Z Global Assistance, Martina.
1: Marti, díky. A já mám pro vás živák Sheryl Crow. Dáme se taky Europe.
0: Radio Rock Zone. 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone. Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Ať zjícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Živá Channel Knou na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jasně, umrkneme v rychlosti dopravu. Na trase z Pohořelic na Brno u Popovic blokuje levý pruh střed dvou osobních aut. Kolona je téměř kilometrová. V Praze Strašnicích v Úvalský ulici ve směru na Malešice došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením. No a na trase z Hodonína na Uherský Hradiště u Lidéřovic došlo ke střetu nákladního auta s kotcem. Provoz v místě zpomaluje. Tak jo, i dnes mám pro vás lupeny na festival Keltská noc, která se uděje už 13. nebo od 13. do 16. srpna ve Vysoké nad Jizerou. Mám pro vás dva lupeny. Číslo sem ke mně do studia je 255-700-707, ale ještě nějakou chvíli si dáme. Dáme si třeba Danko Jones.
1: Radio Rock Zone.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Queen na rádiu Rock Zone, ještě jedna rychlá doprava v této hodině a taky hodím šance ještě jednou dva lupeny na festival Keltská noc.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V Praze v Bubeneckém tunelu ve směru na Troju blokuje pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobáků, počítejte se zhruba kilometrovou kolonou. No a v Praze Strašnicích v Uvalský připomínám ve směru na Malešice došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením 255-700-707, to je číslo sem ke mně do studia. Chcete-li vyrazit na Keltskou noc, tady takový tradiční festival, všem tentokrát ve Vysoké nad Jizerou 13. až 16. srpna. No a číslo sem ke mně do studia 255-700-707, volejte právě teď.
1: Radio Rock Zone.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone rozdává.
0: Ano, Rádio Rock Zone rozdává tentokrát dva lupeny na Keltskou noc. Já už mám volajícího. Halo, slyšíme se?
11: Ahoj, Václav.
0: Václave, prosím tebe, i tebe se zeptám, už jsi někdy na Keltské noci byl?
11: Jo, byl jsem před 5 lety, tak.
0: To bylo ještě tam naproti tomu můstku, takhle skokanskýmu, jak se...
11: Přesně tak.
0: Kouká. No tak člověče, bacha na to, kdyby si uspěl, a já doufám, že uspěješ, tak letos je to ve Vysoký nad Jizerou. No a moje soutěžní otázka, myslím si, že není vůbec složitá. Zní takto, která legendární kapela hraje na Keltské noci prakticky každý ročník a je vlastně s festivalem úzce spjatá, a to je organizačně. Dám ti možnosti, buď to je to za A, Divokej byl, nebo za B, kapela Kabát, a nebo za C, Tři sestry.
11: No tak já si myslím, že Tři sestry, ne? Nebo počkej, tak... Divoký Bylka. Ještě jednou prosím tě ty možnosti.
0: Možnosti, a jenom připomínám, je to kapela, která tam hraje v podstatě každý ročník a je s festivalem spjatá i organizačně, protože jí manažer v podstatě pořádá tedy Keltskou noc. Je to za A, Divoký byl, nebo za B, Kabát, nebo za C, Tři sestry?
11: Tak já si myslím, že dokonce takhle, manažer je Tom Sommer.
0: No to a, nevím.
11: Tak já si myslím, že Tři sestry a Divoký byl tam vystupují stálice. No, tak,
0: no je... takže kdo z těchto dvou, tak máme vyloučený Kabáty. OK.
11: Jasně,
0: tak nás
11: jasně.
0: Byl Divoký byl a Tři sestry.
11: Tak Tři sestry.
0: Ale to je teda typovačka, viď? Když slyším
11: no,
0: ten povzdech.
11: No, tak nejsem si úplně jistý, protože...
0: Já zdravím Mafunu, manažera, Tří sester a samozřejmě taky pořadatele Keltský noci. Ano, Tři sestry, tedy Zace, to je kapela, která v podstatě každý rok na Keltský noci hraje. Každopádně organizačně je s ní určitě spjata. Já ti gratuluju, vydrž mi na telefonu.
11: Děkuju, čau.
0: Jasně. Tak, dneska to bylo o prsa korejský ženy, pojďme dál, dáme si Red Hot Chili Peppers.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Oasis na rádiu Rock Zone, něco málo po 11. hodině, úterý 4. srpna, krásný pravý dopoledne. Mám se Tomáš Frede, je tady jaký pišto, pojďme si dát další zprávy, je ten nejvyšší čas.
1: Dobré pravé dopoledne, no to už je skoro po čase, tak rychle na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lékárny řeší problém s výpadkem důležitého léku. Škodovka zvolává auta s vadnými airbagy a Plíšková zvládla vstup do turnaje v Torontu. Česko řeší problém s nedostatkem léčiva na rakovinu prsu. Pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifénem ministerstvo zdravotnictví umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek. V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Ministerstvo uvedlo, že intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení léků, které by měly do Česka dorazit v řádu dnů. Škodovka svolává auta s vadnými airbagy. Ve svých autoservisech nabízí jejich bezplatnou výměnu. Reaguje tak na to, že nebezpečné ochranné vaky od společnosti Takata způsobily smrt řady lidí, naposledy ve Francii. Škoda už dříve uvedla, že přítomnost vadných airbagů sleduje ve svých vozech podle výrobních šarží. Auta svolává postupně dle stáří a regionu, ve kterém se provozují. Uživatelé vozů Škoda si navíc na určených webových stránkách mohou sami kdykoliv ověřit, zda se jich tato akce týká. Olomouc si dnes připomene velké historické výročí. Od smrti posledního panovníka z rodu Přemyslovců uplynulo 720 let. Českého, polského a uherského krále Václava III. V jeho 16 letech právě v Olomouci zavraždili během příprav na tažení do Polska. Okolnosti vraždy se podle Evy Panošové dodnes nepodařilo objasnit.
3: Zvony na katedrále svatého Václava se rozezní ve 13 hodin a 6 minut, tedy ve chvíli, kdy Václav III. Pravděpodobně skonal. Vyzvánět budou 7 minut a pietní akt pak završí večer slavnostní nasvícení historické radnice. Ta se zahalí do červeného světla symbolické připomínky tehdejšího krveprolití. 4. srpen roku 1306 znamenal zásadní zlom v českých a středoevropských dějinách. Dynastie Přemyslovců ten den vymřela po meči, tedy v mužské linii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovou 6-4, 6-4. Nikola Bartuňková při debutu na tomto turnaji kategorie WTA 1000 porazila v prvním kole 7-5, 6-4 domácí Kanaďanku Bianku Andreskuovou. Z Češek se v Torontu ještě představí wimbledonské šampionky Linda Nosková a Barbora Krejčíková, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Tereza Valentová. Britská kapela Massive Attack zažila v Singapuru drama. Muzikanti byli po středečním koncertě ve Star Theater zadrženi policií a vyslýcháni kvůli vyvěšení palestinské vlajky a podpoře hesel z publika. Dva členové dostali zákaz vstupu do země a úřady navíc zrušily budoucí koncerty kapely. Massive Attack v oficiálním prohlášení uvedli, že šlo o spontánní vyjádření solidarity a lidských práv. Kapela zároveň vyzvala singapurskou vládu k dodržování svobody projevu. Dnes čekejte jasno až polojasno, jen výjimečně přehánky, maxima k 39.
0: A já už mám pro vás nálož v podstatě punku, Iggy Popa, Green Day a taky Sum 41.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před námi poslední dostaveníčko s Martinou, ahoj.
2: Ahoj, to je na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova na úrovni letiště. Překáží v místě omezení nehoda osobního auta s nákladním. Zdržíte se tam v obou směrech. Na Vinohradech v Rumunské ulici bouralo osobní auto s motorkářem, nehoda tam blokuje jeden pruh. A pozor ještě na Andělu v ulici na Bělidle u křižovatky s ulicí Svornosti, kde havarovala dvě osobní auta. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky. No a před námi vypsaná fixa, její skvělá pecka, Bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone.
3: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Krátce po půl dvanáctý, tak všechno po tradičních aktualizacích, tedy v tuhle chvíli už 32 stupňů a jasno. No a tedy upřesněná předpověď od meteorologů, jasná až polojasná obloha, to trvá, to je jasný. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti hodně vytvářet přehánky a někde i bouřky, a to i silný. No a ta dnešní výheň je tedy až 39 stupňů, v noci to zůstane nad 20, takže se zas až tak moc neschladíme, nevyvětráme. No a zítřek bude jasný, polojasný. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky, odpoledne večer přechodně oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty 32 až 37 stupňů, Morava, Slezsko až 39.
0: Rádio Rockzone.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong z začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava v téhle hodině v Praze v Revoluční za Štefáninkovým mostem směrem k náměstí Republiky se srazilo osobní auto s autobusem. Blokují provoz, kolonou počítejte už v Letenském tunelu od Letné. No a D1, před sjezdem na Průhonice na 7. kilometru směrem od Brna na Prahu zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. Zdržení je zatím kolem 5 minut.
0: Radio Rock Zone.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Ghost na rádiu Rock Zone. Vteřiny zbývají do 12. hodiny. Krásný pravý poledne, dobrou chuť.
1: A dobrou pič.
0: To je jasná věc a k tomu taky samozřejmě kvalitní zpravodajství. Je tady Pešto.
1: Dobré, pravé. Jaroměř dneska hlásí start Brutal Assault, samozřejmě ve vojenské pevnosti Josefov. A pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bude rekordní vedro, řeky v Evropě vysychají a Litvínov nechce do baráže. Moravu čeká nejžavější den v historii. Meteorologové očekávají, že tam naměří rekordních 40 stupňů. Pro Moravu a Slezsko padl teplotní rekord už včera. Ve Strážnici na Hodonínsku přístroje ukázaly 39,9 stupně Celsia. Na většině míst Česka jsme také zažili tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů. I dnešní den bude opět tropický. Teploty se dostanou až na 39 stupňů a na Moravy až na 40. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala pyrotechnickým průzkumem.

0: kilometrů a povede jižně od města. Obchvat by mohl být hotový v roce 2029. Předpokládaná cena je 3 miliardy korun. Dunaj čelí největšímu suchu za posledních 150 let. Snižující se hladina už omezila provoz maďarských a rumunských jaderných elektráren. Rumunská armáda dokonce musela odpálit kus břehu, aby posílila proudění vody v řece. Tam už totiž hladina toku klesla pod bod splavnosti. Obdobným potížím čelí i další veletoky jako Rýn a Labe. Dokonce i kvůli vysychání řeky Moravy na sousedním Slovensku musí lidé chodit přes vodu do práce po svých.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejisté Litvínova se chtějí vyhnout záchranářským starostem. S takovým cílem vstoupili Severočeši do další fáze přípravy na extraligovou sezonu. V loňském ročníku se Verva zachraňovala až v baráži. Vedení klubu na konci minulého týdne oficiálně potvrdilo, že Litvínov povede trenér Robert Reichl. Bývalý vynikající hokejista má z týmu zatím dobrý pocit.
2: Myslím, že kluci jsou jinak mentálně připravení, než byli, když jsme to přebírali. Mají chuť, což jako je hodně dobrý, a věřím, že to musí být složený dobře, že tady máme nějaký lídry, který usměrní ten tým, a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali před baráží.
0: Litvínov v přípravě odehraje 6 utkání. Nový ročník extraligy startuje v polovině září. Def Leppard chystají svou nejdivočejší desku. Po posledním albu Diamond Stars Hallows nebo singlu Rejoice slibuje Phil Collen příští rok extrémně rozmanité album inspirované legendami Queen, které nabídne i jeho nejrychlejší kytarový part. Na desce se prý podílí kompletní sestava a každý přináší vlastní, často diametrálně odlišný rukopis. Výsledkem by měla být pestrobarevná mozaika a nefalšovaná rocková smršť. Dnes by mělo být jasno až polojasno. Přeháňky hrozí, maxima do 39.
3: Děkujeme krásně, teď už 90-ková muzika. Dáme se Offspring, dáme si taky třeba Edwina Collinse.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12:19 už za pár vteřin a my tu máme nějaký informace. Tak jo, Praha, Stodůlky v Bucharově ulici poblíž křižovatky s Běhunkovou. Tam došlo ke střetu osobního vozidla s chodcem, blokovaný je jeden jízdní pruh. No a na D11 na 39. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním a neprůjezdný je taktéž jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří.
0: Radio Rock Zone.
2: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: Party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení.
2: Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, dopravička, doprava, nepak já tě mám, holka. Pojďme se na to podívat. Na Karvinsku v Havířově v ulici kapitána Jasioka došlo ke střetu osobáku s cyklistou, zasahují tam záchranné složky, je tam omezený provoz. D2, 10. kilometr ve směru na Bratislavu, stojí odstavená dodávka, tak pozor kolem. No a na Pražském okruhu na 12. kilometru ve směru na D1 na úrovni Radotína stojí porouchaný vozidlo a blokuje levej jízdní pruh.
0: Rádio Rock Zone.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to 60. zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 12:45, poslední doprava v této hodině v Táboře na náměstí Františka Křižíka u křižovatky s ulicí Čusel armády bourala dvě auta na místě, je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. Na Karvinsku v Havířově v ulici Kapitána Jasioka, připomínám, došlo ke střetu osobáku s cyklistou, jsou tam záchranné složky, řeší se to. V Liberci v ulici Svobody dvě auta v sobě, zdržení je minimální.
0: Radio Rock Zone.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
0: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
0: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tohle to tamhle to půl minuta do 13. hodiny polední 90. na Radio Rock Zone za náma. Tomáš Frede vám přeje krásný odpoledne. Pišto je tady se mnou, popřeje vám minimálně to samý. Ale košatější, samozřejmě.
1: Pojďme. Já přeji minimálně to samý, přesně jak si řekl, tak já udělám. No ne, si řekl, že popřeju minimálně to samý.
0: Plus
1: tak
0: navrh?
1: Přeju minimálně to samý.
0: Dobře, no. Tak jo, no.
1: Dobře, tak pěkný, krásný, raný, pravý, poctivý, nefalšovaný, tradiční, úterní, proslunění, horký, tropický odpoledne.
0: To je prostě koncert tohleto. Díky.
1: Koncert bude, ti povím, v Rockafé dneska. Mm-hmm. No, tam budou Jasper Snow a Last Day in Wonderland. A to vám musí stačit, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zásilkovna umožní vracet zboží přes Z-boxy. Bouřky na severozápadě Německa vyvracely stromy a Sparta zabojuje o ligu mistrů. Zásilkovna mění pravidla. Ve své síti Z-boxu zavádí možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vracenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Z-boxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí a případný poplatek si určuje každý e-shop. Památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Letošní červenec je nejúspěšnější za poslední 3 roky. Nejvíc tradičně lákají hrady Rabí, Velhartice a Švihov na Klatovsku, pokračuje Klára Fajstová.
3: Na 10 státních památek přišlo o prázdninách zatím o 1,5% víc lidí než loni. Od začátku roku je to ale o bezmála 5% méně. Návštěvnost na jaře ovlivnilo proměnlivé počasí a zájem o zahraniční dovolené před prázdninami. Červenec pak nabídl příjemnější klima. Funguje i nabídka kulturních akcí. O celkovém výsledku rozhodne srpen. Kromě trojice hradů Klatovska lákají také kláštery Plasy a Kladruby. Červencovým skokanem je zámek Kozel.
1: Bouřky už udeřily u našich německých sousedů. V noci na dnešek na severozápadě země lámaly a vyvracely stromy. Některé z nich spadly na elektrická vedení či na železniční kolo.

0: Britská parta Massive Attack zažila v Singapuru drama. Muzikanti byli po středečním koncertě ve Star Theatre zadrženi policií a vyslýchání kvůli vyvěšení palestinské vlajky a podpoře hesel z publika. Dva členové dostali zákaz vstupu do země a úřady navíc zrušily budoucí koncerty. Massive Attack v oficiálním prohlášení uvedli, že šlo o spontánní vyjádření solidarity a lidských práv. Kapela zároveň vyzvala singapurskou vládu k dodržování svobody projevu. Dnes by mělo být jasno až polojasno. V Čechách hrozí místy i přehánky maxima do 39.
1: Pojďme za další muzikou, dáme si klasiku Led Zeppelin, mám pro vás taky Pop Evil nebo Nickelback.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Jednu dopravu si dáme v téhle hodině, tedy ve 13.20 na dálnici D1 na 222. kilometru ve směru na Vyškov stojí porouchaný auto. Dejte pozor, v Ostravě ve Svinově v Bílovecké ulici bourala dvě osobní vozidla, počítejte s omezením provozu, no a v Praze na Novopatské za sjezdem na Satalice směrem na Černý most blokují pravý pruh tři odstavený kamiony. Kolona má zatím asi kilometr, mám pro vás Foo Fighters.
0: Rádio Rockzone.
2: S Rockzonem na dabu i na lisou se vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No co pak naživo, hlavně by to chtělo někam k vodě, doufám, že něco takového máte v plánu. Já vždycky čas od času zmíním z takového mýho výčtu parádních zatopených lomů v Česku. Já myslím, že ty lomy jsou v těch extrémních vedrech daleko přijatelnější než přeplněný akvaparky a koupaliště. Tak jen takhle tím světem ve Zlínském kraji je třeba Kurovický lom, to je opravdu krásná lokalita, nabízí nejlepší přírodní koupání široko daleko, jak tady uvádí kraj Vysočina, Lomčenkov, tam je to jako celkem i romantika, vodní plocha ve tvaru ledviny má rozlohu 1,5 hektaru, v Ústeckém kraji jezero Milada, tak to už je takový jako profláklejší místo, v Moravskoslezském kraji Hlučínský jezero můžete zkusit, je taky známé jako Štěrkovna, leží na jihozápadě Hlučína na Opavsku, Lomdílové u Držkova, to je zase Liberecký kraj. Je to břidlicový lom, připomínající kulisy dobrodružných románů Karla Máje. Takhle to mají krásně tady pojmenovaný, popsaný. No, v Královéhradeckém kraji, tam jsou samozřejmě pískovna Marokánka, konkrétně u Bělče nad Orlicí. Pojďme dál, ve Středočeském kraji lom Hřímeždice. To je zatopený žulovej lom v Hřímeždicích u Dobříše, známý také jako Kujalův. Jezero Konětopy, stále jsme ve Středočeském kraji. Dříve to bylo zavřený, nyní už je to zase zpřístupněný lom. Nachází se u obce Konětopy, 42 kilometrů od Prahy, prosím pěkně. Tak tam jste v podstatě hned. No a můžu zmínit ještě Veselské pískovny v Jihočeském kraji, tedy konkrétně u Veselí nad Lužnicí, tam vzniklo po klasické těžbě štěrkopísku. No tak za mě takhle, tak ochlaďme se.
0: Radio Rockzone.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zasedávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rockzone.

0: ACDC na rádiu Rock Zone, ode mě je to pro dnešek všechno, od 14 už Šimon, krásný zbytek horkýho dne, dáme si to společně zase zítra, a to opět už od 6. raní, do té doby čus.
1: Rádio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
9: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
10: Rádio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: Tak na Radio Rock Zone dozněl song, kde se sešly dvě ikony britpopové scény, Liam Gallagher z Oasis a John Squire z kapely Stone Roses, Mars to Liverpool, tak se to jmenuje. Za necelou minutu je tady 14. hodina, od mikrofonu už vás zdraví v tuhle chvíli Šimon Kalousek, příjemný, byť tedy tropický úterní odpoledne s datem 4. srpna 2026. Dominiky a Dominikové mají dneska svátek, tak dámy a pánové, všechno krásný od nás z rádia, se mnou už taky Sašenka ve studiu, pojďme dát první společný zprávy, ahoj.
1: No jasně, ahoj, krásný odpoledne, pevně doufám, že se máte kde smočit, nebo aspoň nějaký let na hlavu. Je horko, opravdu, horko bude i dneska v noci, bude to dokonce horší než ta noc na dnešek, která teda pro mě byla naprosto zoufalá, 24 až 19 stupňů nejnižší noční teploty. Jasno až polojasno, v Čechách budou doznívat přehánky a bouřky, no a v druhé polovině noci na západě a severozápadě Čech opět čekáme přehánky a bouřky. Zítra teploty na 32 až 37 stupních, více za chviličku. Kam zajet za muzikou? No tak můžu vám nabídnout třeba v Praze v Rock Cafe Last Day in Wonderland a společně s touhletou partičkou Jasper Snow. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplotní rekordy už padly na většině stanic přes Čechy. V příštích hodinách přijdou bouřky a Toskánsko zasáhlo zemětřesení. Teplo znovu přepisuje rekordy. Ty už dneska kolem 13. hodiny padly na většině stanic. Meteorologové očekávají, že úterý bude na velké části Česka jedním z nejteplejších dnů letošního léta. Na Moravě předpokládají místy překročení hranice 40 stupňů Celsia. Třeba Strážnice už hlásí 39,9. Právě na jižní Moravě dnes bylo v poledne výrazně tepleji než v rekordní pondělí. Skoro 38 stupňů už dneska naměřil Brod nad Dyjí, Brno, Žabovřesky, Přerov. Nejméně 38 už hlásí Strakonice a Klatovy. Zatímco Morava se peče, Čechy už čekají bouřky. Objeví se během odpoledne a večera a postupovat budou od jihu k severu. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti až 100 km v hodině a může je doprovodit krupobytí a přívalové srážky. Teploty zůstanou ale i v Čechách tropické. Maxima vystoupají až na 39. Největší žár je ve středních Čechách. Italské Toskánsko se otřáslo. Předpoledne ho zasáhlo zemětřesení o síle 4,3 stupně. Podle prvních zpráv místních médií nezpůsobilo škody, ani při něm nebyl nikdo zraněn. Epicentrum dnešního zemětřesení bylo asi 7 kilometrů od města Pisa, které má asi 90 tisíc obyvatel a je v něm oblíbená turistická památka Šikmá věž. Podle agentury DPA mnoho lidí v Pise i okolních obcích kvůli otřesům vyběhlo na ulici. A tísňová linka 112 přijala stovky telefonátů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pětice českých koloběžkářek je na trati ženské Tour de France. Jedou vždy jeden den před oficiálním pelotonem profesionálních cyklistek. Celkem

0: etapových cyklistických závodů na koloběžkách pokouší poprvé. Dnes proběhne v Dublinu pohřeb Glena Hansarda. Irský umělec zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Smuteční obřad v katedrále svatého Patrika začne v 14:30, tedy zhruba za půl hodiny. Místní veřejnoprávní televize ho plánuje vysílat živě. Už včera se s Hansardem v Dublinu loučili tisíce lidí, které se zúčastnili veřejného rozloučení. Při něm bylo tělo zesnulého zpěváka a kytaristy vystavěné v kapli Irského muzea moderního umění. Hansard dosáhl za svoji kariéru celosvětového úspěchu i díky písni Fallin' Slowly, kterou slyšíte a kterou naspíval společně s Češkou Markétou Irglovou a získal za ní Oscara za nejlepší filmovou píseň. Ach jo, pojďme si dát ještě počasí závěrem. Zítra jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě zvětšená oblačnost, ojediněle přeháňka nebo bouřka. Odpoledne a večer spíš oblačno, sem tam ještě nějaká přeháňka může ještě zabouřit a bouřky můžou být i silný, tak s tím počítejte. 32 až 37 stupňů k tomu na Merově a ve Slezsku ještě o 2 stupně víc.
1: Tak jo, děkujeme pěkně, no a po 14. hodině si tady prosím vás zahrajeme Linkin Park, taky Luci a jako otvírák to budou System of a Down Invasion.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: V roce 1989 vydala kapela Mötley Crüe album Dr. Feelgood, no a na něm najdete i tuhle hitovku Kickstart My Heart, která právě teď doznívá na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak odřekněme heavy rockový klasiky, pojďme na silnice, 14 hodin 20 minut, no a Kuba nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne na Praze 10 ve Vršovicích na Bělocerkevské ulici u křižovatky s Dukelskou směrem na Floru došlo k nehodě dvou osobáků, provoz je tam omezený částečně. V Mukařovského ulici u metra Luka se srazila dvě osobní auta. Popojíždí se místy v přerušovaných kolonách na východě Prahy od Běchovic kolem Černého mostu a přes Novopaskou ulici až k rekonstrukci na Kebelské. A obousměrně čekajte zdržení na Veluznově ulici na úrovni hlavního nádraží. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Podíváme se ještě v rychlosti mimo Prahu na Plzeňsku mezi Heřmanovou hutí a Nýřany. U odbočky na Blatnici bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahuje policie, projedete s omezením. Na Tachovsku ve Stříbře v Plzeňské ulici na mostě před Mži se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením. A pozor taky v Liberci v ulici doktorky Milady Horákové u křižovatky s Melantrichovou, kde došlo ke střetu dvou osobních aut a doprava tam zpomaluje. Čeká nás Metallica a taky novinka od kapely Marmouset za chvíli. Back.
1: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: Party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chce.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak v Česku vládnou tropy, aktuální teploty se pohybují v průměru kolem 37, k tomu pálí slunce. V noci na zítřek nás čeká obloha víceméně taky bez mraků. Zpočátku budou ještě v Čechách ojediněle doznívat přehánky nebo bouřky. Noční teploty 24 až 19 stupňů. Zítra přes den bude zase jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů, takže něco podobného jako dneska. Na Moravě a ve Slezsku pak můžeme naměřit až 39. Čeká nás Iron Maiden a taky kapela Wolf Alice White Horses.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme se Sašenkou ve tři další rychlej přehled zpráv, tak se ještě jednou v téhle hodině podíváme na dopravu. Tady v Praze, přímo v centru, pozor, v Rytířské ulici, došlo tam ke srážce 3 osobních aut, počítejte s omezením provozu. Na dálnici D11 na 10. kilometru směrem na Hradec Králové se srazily 2 osobní auta, kolona se tam zatím netvoří. Přímo v Hradci Králové ve Střelecké ulici na úrovni sadů architekta Lísky probíhá úklid vozovky po nehodě, počítejte s omezením a nárazovým zdržením. V Brně pozor, v Sokolově ulici na křižovatce s Košuličovou, tam se srazily 2 osobní auta, počítejte se zdržením v kolonách. A pozor taky na příjezdu do Mikulova směrem od Břeclavy, tam probíhá vyprošťování osobního auta z příkopu po nehodě, počítejte s omezením provozu, kolona se tam zatím netvoří.
0: Radio Rock Zone.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Pozor!

0: Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
4: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Stále posloucháte Rádio Rockzone, stále s váma Šimon Kalousek i v čase 14 hodin 59 minut. Přeju krásný úterní odpoledne. No a než si tady dáme další muziku, pojďme taky na další zprávy v podání Sašenky. Ahoj.
1: Ahoj, krásný odpoledne přeju, jasně, pustíme se do toho, budeme se samozřejmě věnovat v první řadě počasí, který je opravdu tedy brutální. Jak to bude vypadat dneska v noci, opět horko, 24 až 19 stupňů, jasno až polojasno. V Čechách budou ojediněle doznívat přehánky a bouřky, v druhé polovině noci na západě a severozápadě Čech se opět může rozpršet a může i zabouřit. Jak to bude s počasím vypadat zítra, řekneme si za malou chvíli. Kam za kulturou? No, pokud jste teďka u počítače, tak můžete se podívat na online přenos z pohřbu Glena Hansarda. Je to dojemný, moc pěkný. Najdete to buď na YouTube, na jeho kanále, a nebo na jeho webovkách. Co se týče venkovních akcí, můžu vás dneska pozvat na Brutal Assault. Snad tam nebudou problémy s bouřkama. Je to tedy první den, vojenská pevnost Josefov. Koukala jsem se na kapely, ale úplně se v tom nevyznám, tak mrkněte na program, no a více řekneme zase příště. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Morava poprvé v historii naměřila 40. V Praze a středních Čechách platí smogová situace. Def Leppard slibují extrémně rozmanité album inspirované Queenama. Morava prožívá historické vedro. Vůbec poprvé v historii měření tady totiž padla na teploměru 40. Takové teplo ohlásila před 1:30 odpoledne strážnice. Teplota tady navíc dál roste. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve ze včerejška. Ve strážnici se teplota měří od roku 1908. Dnes nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při které teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia. Dnešek je letos už třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly 40-stupňovou hranici. Předchozí dva dny následovaly i hned po sobě na konci června. Prahu a střední Čechy trápí přízemní ozon. Kvůli jeho vysokým koncentracím proto meteorologové vyhlásili smogovou situaci. Platí do odvolání. Pražané mají omezit fyzickou aktivitu. V Česku platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a před požáry. Přízemní ozon vzniká v ovzduší při silném slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší nás můžou pálit oči a nos. Studny na Slovensku vysychají a Slováci ve velkém schánějí studnaře. Ti mají aktuálně plné ruce práce. Sucho totiž tomuto podnikání přeje. Několik etablovaných slovenských firm potvrdilo, že musí jít o desítky metrů hlouběji, aby se voda do studní vrátila.
3: Pokles hladiny podzemných vod pociťuje už aj najväčšia zásobáreň pitnej vody na Žitnom ostrove. V okolí Bratislavy sú výraznejšie poklesy až okolo 1 metra. Studňarom sa ozývajú ľudia, ktorým kopané 6-metrové studne celkom vyschli. Do popredia idú vrtané studne. Kým kedysi vrty dosahovali 12 metrov, dnes je to až 20. V severnejších oblastiach stačili 40-metrové vrty, no dnes sa vrta až do hĺbky 120 metrov. Josef Balko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalovou

0: taký, bohužel aj taký to je niekedy futbal.
1: Zápas Sparty s Lyonem má výkop ve 20 hodin. Odveta se ve třetím největším francouzském městě odehraje příští úterý. Def Leppard chystají svou nejdivočejší desku. Po posledním albu Diamond Star Hallows nebo singlu Rejoice slibuje Phil Collins pro rok 2027 extrémně rozmanité album inspirované legendami Queen, které nabídne i jeho vůbec nejrychlejší kytarový part. Zajímavý je i samotný vznik alba. Def Leppard prý chrlí hudební nápady kdekoliv a kdekoliv, dokonce i v zákulisí kasína v Las Vegas. Na desce se podílí kompletní sestava. A každý přináší vlastní, často diametrálně odlišný rukopis a výsledkem bude tedy pestrobarevná mozaika a nefalšovaná rocková smršť. Jak to bude s počasím zítra? Čekáme jasno až polojasno zpočátku na západě a severozápadě při zvětšené oblačnosti sem tam přeháňků a nebo bouřku. Odpoledne a večer oblačno v Čechách, místy jinde ojediněle přeháňky nebo bouřky, bacha, můžou být i silný. Denní maxima 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříte i 39.
2: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 15. hodině nás tady z muziky čekají Foster People, taky Danlanda a stylově na úvod hodiny Jucu a jejich Beautiful Day, tak ještě jednou krásný odpoledne.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Německá heavy metalová legenda vydala v roce 1982 jedno ze svých zásadních alb Restless and Wild, no a tohle byl titulní song právě z téhle desky na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale aktuální doprava, 15 hodin 21 minut, situaci v Praze sleduje Kuba, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. V Praze v Bohnicích na Loďské ulici u křižovatky s Těšínskou bourala dvě osobní vozidla. Stále pozor ve Vršovicích na Praze 10 na Bělocerkevské ulici u Dukelské směrem na Floru. Stojí tam dva osobáky po nehodě. Silný provoz zůstává například na jižní spojce před Barandovským mostem a místy přerušované kolony očekávejte od Štrboholské spojky okolo Černého mostu na východě Prahy až přes Novopatskou ulici ke Kbelské. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Podíváme se samozřejmě i mimo Prahu. V Plzni pozor, v Plaské ulici ve směru na Třemošnou havarovalo tam osobní auto, na místě už je policie a doprava tam zpomaluje. Na Českobudějovicku za Koloději nad Lužnicí směrem na Týn nad Vltavou se srazilo osobní auto s traktorem a na vozovku se vysypaly balíky slámy, představte si, takže tam počítejte s omezením. A pozor, taky aktuálně ve Zlíně v Dlouhé ulici u křižovatky se třídou Tomáše Batě došlo k nehodě dvou osobních aut, čekejte tam silný provoz. Také všem řidičům šťastnou cestu, jak jinak, čekají nás Green Day a taky The Strokes a jejich aktuální věc Go in Shopping.
1: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: Slovanskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení.
2: Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
4: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Naprostá klasika od australských AC/DC Highway to Hell, a to naživo, takže to berte jako pozvánku na 18. hodinu, kdy tady odstartuje náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinka výběru z těch nejlepších rockových živáků. No a dnešní vydání pořadu si dáte s Míšou Bezvou. Tak jo, no a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat, na jakou živou muziku můžete vyrazit dneska vy.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak samozřejmě hlavní akcí to je festival Brutal Assault, který dneska startuje v Jaroměři ve vojenské pevnosti Josefov. Když se koukám na dnešní program, tak tam vidím samý velký jména. Dneska to budou třeba Periphery, Fit for an Autopsy, Nevermore, Samael, Triptykon a další, když tak mrkněte přímo na web týhletý akce. Velký, očekávaný. V Plzni dneska pokračuje týdenní festival Inspiral Garden 2026 v Šafaříkových sadech. No a tady v Praze můžete vyrazit do klubu do Rock Café, kde zahrajou dneska Last Day in Wonderland a Jasper Snow. Kompletní seznam všech koncertů najdete jako vždycky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Nás čeká Carlos Santana a taky britský hudební Youngblood a Zombie.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před zprávama ve 4 ještě jeden rychlej pohled na silnice a začneme tady v Praze. Kubo, jak to vidíš? Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Komplikace očekávejte na východě Prahy. Přerušovaná kolona tam popojíždí od jižní spojky od Lanového mostu kolem Běchovic, Černého mostu a přes Novopaskou ke Kbelské. Navíc u Černáků došlo k nehodě osobáku s nákladňákem. Ucpává se také cesta přes tunely Blanka ze Smíchova do Nové Polotavské na Libeň a omezeně se projíždí na výjezdu z Prahy po D5 na Plzeň na prvním kilometru. Zdržíte se v narůstající koloně od pražského okruhu od Jinočan. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Na dálnici D3 na 93. kilometru směrem na Budějovice havarovalo osobní auto, kolona se tam ale zatím netvoří. Na Liberecku na trase z Kněžic do Petrovic srazilo osobní auto Zvěř, projíždí se tam jedním pruhem. V Olomouci v ulici Na Šibeníku došlo ke srážce dvou osobáků, místo je s opatrností průjezdný. A pozor taky na Uherskohradišťsku na nájezdu z Kunovic na hlavní tah na Brno, havarovaly tam dvě osobní auta a částečně blokují provoz. Tvoří se na místě kratší kolona.
0: Radio Rock Zone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Pecka, která má leto přímo v názvu Girls of Summer, podání kapele Aerosmith na rádiu Rockzone. Za půl minuty je tady čtvrtá hodina odpolední, z moderátorský židle vás tuhle chvíli znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný odpoledne, se mnou už taky Sašenka ve studiu, pojďme si dát nějaký čerstvý informace, ahoj.
1: Ahoj, krásný odpoledne, ano, pojďme se na to podívat, začnu počasím samozřejmě. Jak to bude dneska v noci? Vedro 24 až 19 stupňů, jasno až polojasno, čekáme ojedinile doznívání přehánek nebo bouřek. A ve druhé polovině noci na západě a severozápadě Čech opět přehánky nebo bouřky. Zítra teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku do 39 stupňů, k tomu se vrátím. Co dneska vidět? My pro vás samozřejmě taky sledujeme pohřeb Glena Hansarda. V tuhle chvíli vystupuje u pultíku frontman kapely YouTube Bonovox. Moc hezky mluví, kdybyste se chtěli mrknout, můžete se podívat na YouTube Glena Hansarda nebo na jeho webovkách. Co se hudebních akcí tady naživo týče, můžete si v Praze užít Rock Café společně s partičkou Last Day in Wonderland a vystoupí taky Jasper Snow. No a pokud dovolí počasí, tak vám nabídnu třeba kinobus, který dneska od 21 hodin v Praze promítá snímek Pět švestek, být zase příště. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Brněnsko má potíže s pitnou vodou. V podhůří Šumavy hoří les a tenisovou špičku čeká příští rok náročné léto. Domašov, Rutka a Říčky na Brněnsku mají potíže s pitnou vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody. Ačkoliv dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla. A lidé tak v pondělí vodojem zcela vyčerpali. Na problém upozornila Česká televize. Voda sice nyní z kohoutku ve třech obcích teče, je ale třeba omezit její nadměrnou spotřebu. V podhůří Šumavy nedaleko Kašperských hor hoří les. Zasahuje tady 16 jednotek hasičů. Oheň se rychle šíří a zásah komplikuje těžko přístupný terén. Na místo míří vrtulník s bambivakem. Plameny polikají stromy mezi Šimanovem a Kakánovem. V katedrále svatého Patrika v Dublinu právě probíhá pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Obřad je vysílán živě na internetu, kde ho sledují desítky tisíc lidí a nese poetický název Oslava života Glena Hansarda. Znějí jak náboženské písně, tak ty v irštině. Pohřeb doprovází mimo jiné Glenova kapela The Frames. V dojemném duetu vystoupil frontman kapely Pearl Jam Eddie Vedder společně s Markétou Irglovou. Na poslední cestu se písničkář Glen Hansard odebírá v proutěné rakvi, zdobí mech a taky jabloňové větvičky. Do katedrály ji přivezlo černé spřežení se čtyřmi koňmi.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenisovou špičku čeká příští rok náročné léto. Tenisové soutěže na olympijských hrách v Los Angeles totiž začnou pouze 3 dny po konci Wimbledonu, takže prakticky nekončící zápřah. Třeba pro Kateřinu Siňakovou, která může v neděli v All England Clubu hrát finále ženské čtyřhry. A ve středu by potom v Kalifornii zahájila cestu za obhajobou olympijského zlata z mixu. I když jsou tenisté na podobné přesuny zvyklí přeorientovat se během pár dnů strávy na beton a 8-hodinový časový posun bude výzva. A podíváme se i do světa filmu. Do kina můžete zaskočit na snímek Kavej 2. Pokračování úspěšné slovenské komedie navazuje na oblíbené postavy, poetiku i humor prvního dílu. Zároveň ale přináší nový příběh, nové tváře a taky bohatší dějové linky.
3: Klára a Štanci zůstali na východě. Vychovávají 2 děti a zjišťují, že život zdaleka není tak idylický, jak se kdysi mohlo zdát.
4: Kolik roku jsme nikdy nebyli?
5: Neznám.
4: Tam jsme ještě nikde neboli.
3: Ani Veronika na tom není o moc líp. Hned v úvodu dostane ránu v lásce a tak je Klára vezme.

0: pěkně, nabídka muziky po 16. hodině Jonathan Davis, Vanastovky a na úvod hodiny solovka Davea Gehenna z Depeche Mode Kingdom.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Alice Cooper a jeho hitovka z roku 1972 Schools Out právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od rokový klasiky se přesuneme na silnice 16 hodin 18 minut. No a situaci v Praze popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na Vladislavově ulici u křižovatky s Lazarskou zasahují záchranné složky u zřícení stropu na stavbě. Počítejte tam částečně s omezením. Dvě osobní auta stojí po nehodě v Bohnicích na Loďské ulici u křižovatky s Těšínskou a v Rytířské ulici v centru Prahy došlo k nehodě tří osobáků. Projíždíte tam opatrně. Zdržíte se v přerušovaných kolonách od jižní spojky od Záběhlic kolem Běchovic, Černého mostu až přes Novopatskou ke Kbelské. A před Kbelskou popojíždí také Cínovecká ulice a to téměř od sjezdu na Zdiby. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Aktuálně pozor také v Pardubicích křižovatce Palackého třídy a ulice Kapitána Bartoše, kde se srazily tři osobní auta. Čekejte tam silný provoz. Na trase z mostu do Lovosic u odbočky na Patokryje se srazilo osobní auto s motorkou. Projíždí se tam Kivadlově nárazový zdržení. Čekejte v obou směrech. Pozor taky na trase z Plzně na Domažlice u Březí, srazilo se tam osobní auto s nákladňákem, čekejte zdržení taky v obou směrech a v Brně ve Vídeňské ulici směrem z centra na křižovatce s Moravanskou se srazilo osobní auto s nákladním vozem, projedete tam jedním pruhem. Nás čekají z muziky Offspring za pár minut a předtím taky novinka od The All American Rejects, Clothesline.
3: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Zone počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku v tuhle chvíli okolo 37 stupňů. Slunce na většině území už zalezlo za mraky a dokonce se místy vyskytly bouřky. V noci na zítřek to bude kombinace obojího, protože čekáme jak oblohu bez mraků, tak zpočátku ještě v Čechách ojedinělé doznívání přeháněk a bouřek. Noční teploty 24 až 19 stupňů. Zítra přes den pak bude převážně slunečno, pouze zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňky nebo bouřky. No a teploty stále tropický, zítra na denních maximech 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku pak až 39. Pojďme dál, čekají nás Halloweeny a taky Ozzy Osbourne se svým letitým parťákem Zachem Waldem. Nothing feels right.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No, pomalu, ale jistě se blíží 17. hodina a s ní další zprávy, ale teď se ještě v 16.41 podíváme samozřejmě na situaci v dopravě. No a jak to vypadá v Praze, to už nám řekne Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Pražský okruh popojíždí mezi Chrášťany a Ořechem směr D1 v protisměru na úrovni Barandova. Dvě osobní auta bourala v Praze na Dobříšské ulici směr Barandák za tunelem Rázovka. Kolona se tvoří v obou směrech. Zdržíte se v přerušované frontě od jižní spojky od Lanového mostu kolem Štěrbohol, Běchovic, Černého mostu až po Kbelskou ulici přes Novopatskou. A v centru Prahy na Rytířské ulici stojí tři osobáky po nehodě. Z Globásy stán Kuba.
1: Kubo, díky. Na dálnici D10 na 13. kilometru směrem od Prahy na Turnov blokuje provoz dopravní nehoda, ke který nemám bližší informace, kromě toho, že kolona tam má aktuálně zhruba 3 kilometry. Na D4 na 25.5 kilometru směrem na Strakonice se srazily dvě osobní auta s nákladním. Tam má kolona zhruba 1,5 km a pozor dávejte i mezi Ostravou a Karvinou na silnici číslo 59 u Orlové, kde havaroval motorkář. Projíždí se tam ale bez držení.
0: Radio Rock Zone.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak 16. hodině a 59. minutě jsme tady na rádiu Rock Zone dopluli ve společnosti kapely Limp Bizkit a jejich songu Making Love to Morgan Wallen. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, přeju příjemný v rámci možností úterní odpoledne, no a před naší poslední společnou hodinkou pro dnešní den pojďme taky na další zprávy se Sašenkou, ahoj.
1: Jasně, ahoj, pohodový odpoledne i ode mě a já už se koukám, milí Rock Zoneáci, na počasí, dneska v noci zase hnus 24 až 19 stupňů. Pevně doufám, že máte chladněji v pokoji než já, jinak jasná až polojasná obloha, nějaký duznívání přeháněk a bouřek ve druhé polovině noci na západě a severozápadě Čech. Opět přeháňky a bouřky. Zítra teploty do 37 na Moravě a ve Slezsku do 39 stupňů, ale k tomu se ještě dostaneme. Kam za muzikou? Jaroměř, vojenská pevnost Josefov, dneska prvním dnem vítá festival Brutal Assault, tak pokud se chystáte, moc si to užijte. Pokud počasí dovolí, zkusím vám tady přihodit nějaký letní kino a třeba snímek Nemilosrdní, který bude promítat letní kino Hostivař, start ve 20.00. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Plaga usiluje o zachování přípravných tříd. Pražské nemocnice ošetřují kvůli vedru víc pacientů a Nick Cave a Kylie Minogue nadchli Brighton. Přípravné třídy by měly existovat dál. Zachovat je chce na základních školách ministr školství Robert Plaga. Připraví proto změnu zákona, aby mohli pokračovat i po roce 2029. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 totiž počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Ta také zpřísňuje pravidla pro odklady povinné školní docházky. Podle Plagy pomáhají přípravné třídy dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávací systému. Nemocnice v Praze mají kvůli vedru víc pacientů. Až o 15% navíc jich napočítali na Bulovce, v Motole a na Homolce nebo ve Všeobecné fakultní nemocnici. Zvýšený počet pacientů přichází na urgentní příjem taky do Ústřední vojenské nemocnice nebo do Thomayerovy nemocnice v Krči. Současná vedra jsou riziková zejména pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo pacienty s chronickými onemocněními. Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Italské Toskánsko se otřáslo. Předpolednem ho zasáhlo zemětřesení o síle 4,3 stupně. Podle prvních zpráv místních médií nezpůsobily škody, ani při něm nebyl nikdo zraněn. Epicentrum dnešního zemětřesení bylo asi 7 kilometrů od města Pisa, které má asi 90 tisíc obyvatel. A je v něm oblíbená turistická památka Šikmá věž. Podle agentury DPA mnoho lidí v Pize i okolních obcích kvůli otřesům vyběhlo na ulici a tísňová linka 112 přijala stovky telefonátů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou zítra přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarejí poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající dvě utkání evropské soutěže se hrají až v říjnu. Nick Cave a The Bad Seeds přepsali historii Brightonu. Jejich exkluzivní koncert v Preston Parku pro 50 tisíc lidí se stal největší placenou akcí v dějinách města. Rocková legenda tady oslavila úspěšné album Wild God a fanouškům připravila nezapomenutelné okamžiky. Během večera vystoupila jako speciální host také Kylie Minogue, která s Cavem dojatě zaspívala hit Where the Wild Roses Grow v šatech jeho manželky Suzy. Cave po velkolepé show sdílel své dojmy na webu Red Hand Files a vyzdvihl obrovský talent své kapely, která podle něj dokáže dokonale spojit divokou energii s hlubokou intimitou. Na úplný závěr se vrátím k počasí. Zítra má být jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě ojediněle přeháňka nebo bouřka, odpoledne klídek, no a v Čechách potom i jinde ojediněle.

0: Německá legenda Scorpions vydala v roce 1984 album Love at First Sting, no a najdete na něm i tenhle ten song Big City Nights.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď je ovšem čas na čerstvý dopravní informace, 17 hodin 18 minut z Prahy se hlásí Kuba, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. V Praze v Dolních Chabrech na křižovatce ulic Boleborská a Dvorní momentálně neprojedete, uniká tam plyn z příkopu. V Radlické ulici do centra za Řeporyjskou stojí dva osobáky po nehodě. Pomalu se jede v obou směrech na Dobřížské ulici a dlouhé zdržení v koloně. Očekávejte obou směrně na Vilznovy ulici, kde je výrazně omezený provoz kvůli stavebním pracím. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju, já Prahu ještě doplním. V Čakovicích v Cukrovarské ulici u křižovatky s Všetackou havaroval motorkář, počítejte s omezením. V Povltavské ulici před tunelem narazilo osobní auto do svodidel, tam počítejte se zdržením v koloně. Podíváme se i mimo hlavní město, pozor na Příbramsku mezi Drahlínem a Bratkovicemi, v Sádku tam zasahou záchranáři a policisti u nehody nákladního auta, počítejte s omezením provozu a pozor taky na trase z Kutné Hory na Pardubice, na odbočce na Starý Mateřov, kde se srazily dvě osobní auta. Co nás čeká dál? Meredith Brooks a taky aktuální věc od kapely Pretty Reckless, Love Me.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Živák od nestárnoucích Rolling Stones Honky Tonk Woman na rádiu Rockzone. No a samozřejmě celá hodinka živáku vás čeká od 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dneska dáte s mojí kolegyní Míšou Bezvou. Ode mě ještě Jimi Hendrix anebo za malej okamžik kapela Paparouch Wake Up Colin.
1: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong z začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No tak jo, přátelé, budeme se pomalu loučit, 17 hodin 40 minut, ale ještě samozřejmě umrkneme situaci na silnicích a začneme tady v Praze. Zeptáme se, Kuby, jak to vypadá, ahoj.
2: Čau, Šimone, hezké odpoledne. V Praze zůstává ucpaná cesta od jižní spojky od Kačerova po Dobřížskou ulici k tunelu Mrázovka. Přerušované kolony hlásí řidiči od Lanového mostu na jižní spojce okolo Černého mostu ke Kbelské přes Novopatskou. Souvislé fronty jsou také v centrální části města, například na Vilznově ulici a v Radlické ulici do centra za Řeporyjskou stojí dva osobáky po nehodě. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, já ti děkuju. Na dálnici D1 aktuálně pozor za sjezdem na Mirošovice na 20. kilometru směrem od Brna na Prahu, kde se srazily dvě osobní auta. Blokujou po nehodě levej a střední pruh, kolona má zatím kilometr a zdá se, že bude narůstat. No a pozor taky u Karlových Varů v Dalovicích v Bohatický ulici u sjezdu z průtahu města. Tam se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte s omezením provozu. Ode mě to, přátelé, pro dnešek všechno. Já, Šimon Kalousek, se loučím. Od 6 už tady s váma bude Míša Bezva a s tou si dáte naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. Takže přeju krásný zbytek úterka a my si to spolu dáme zase zítra ve středu klasicky od 2 odpoledne. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.
9: Muzika na tělo.

0: Tak příjemný večer, přátelé, s váma za mikrákem a bez vámi máme za necelou minutu už 18. hodinu, to znamená jediný, že se dáme teď čerstvý zprávy, pak další muziku, no a když léto, tak jedině s Rockzonem a já si říkám, taky jedině s Alex. Přeju ti krásný večer.
1: Tak, krásný večer, krásný odpoledne, pozdně ještě možná, ať vás úplně nestrašíme. No, kamarádi, já se tak koukám, že bych pro vás měla nějakou kvalitní nabídku, třeba dobrýho filmu nebo dobrý muziky. Za prvý samozřejmě dneska odstartoval Brutal Assault, takže pokud se chystáte do Jaroměře, moc si to užijte, to budou teda divoký dny. Pokud počasí dovolí, mám pro vás i nabídku filmu, pokud potřebujete nějakou romantiku, můžete si zajít na legendární Pretty Woman do letního kina Sunset Cinema tady u nás v Praze. V Brně si pak můžete užít tančírnu v letním kině Brno Střed od 21. opět. Co se počasí týče, takhle před zprávama, dneska v noci zase odporný vedro, 24 až 19 stupňů. Jasno až polojasno, v Čechách ojediněle doznívání přehánek a bouřek. No a v druhé polovině noci na západě a severozápadě opět přehánky nebo bouřky. Zítra další horký den s teplotama do 37 a na Moravě a ve Slezsku do 39 stupňů. K tomu všemu se propracujeme, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Požár na Benešovsku už poliká chatky, podezřelé množství tragédií kolem francouzského premiéra vyšetřuje policie a Messi Fetek zadržela policie kvůli palestinské vlajce. Kvůli požáru na Benešovsku je vyhlášený nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči tam zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích. Jednoho hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit zdravotníci. Oheň se rozšířil i na okolní chatky. Na místo letěl vrtulník s bambivakem, který předtím pomáhal s hašením jiného požáru na Šumavě. Hasiči to uvedli na síti X. Hasiči odpoledne zasahují hned u několika rozsáhlých požárů na několika místech republiky. Na velké většině našeho území platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požáru. Na Sokolovsku hoří skládka, na Klatovsku les a pole a tím výčet požárů nekončí. Jih a východ Moravy se potí v dalším superhorkém dni. Únava lidí, ale i zvířat se podle našeho zpravodaje Jana Čady každým dnem stupňuje.
3: Nejde dokonce jenom o únavu lidskou a zvířecí. Tropy vládnou pomalu 24 hodin denně i v noci. Poškození jsou daleko více náchylné i stavební materiály. To tu ještě nebylo. Lidem například křehnou a praskají obkladové tabule na terasách a u bazénů. Horko a vedro jsou původně velikými kamarády se suchem. To už je tady na Slovensku. I na Horňácku nebývalé. Třeba v Suchově už kompletně vyschly potoky.
1: Až podezřele moc tragédií kolem francouzského premiéra vyšetřuje policie. Prokuratura v Paříži zahájila předběžné vyšetřování několika sebevražd a pokusů o sebevraždu mezi zaměstnanci úřadu, píše to deník Le Monde. Prokuratura tak reaguje na podání jedné zaměstnankyně úřadu, která se také pokusila vzít si život. Vyšetřování se podle deníku týká nejméně dvou sebevražd a dvou pokusů o sebevraždu, které se staly od října loňského roku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pětice českých koloběžkářek je na trati ženské Tour de France. Jedou vždy jeden den před oficiálním pelotonem profesionálních cyklistek. Celkem ujedou přes 1000 kilometrů v 9 náročných etapách. V 9 dnech na ně čeká extrémní převýšení téměř 19 000 metrů. Z Francie se nám z českého týmu amatérských koloběžkářek hlásí Markéta Štefanová.
4: Dneškem za sebou máme už 4 etapy, dokončujeme 5. krásnou, kopcovitou, neunavují nás rozhodně žádnýma rovinama. Krásně se to jede, jsme tady v kopcích, pěkně to mají natrasované. Jedeme vždycky den před tím oficiálním pelotonem a už vlastně máme i fanoušky některé po cestě. Je to tady velice příjemné, přátelské.
1: Tento český sportovní projekt nemá ve světové historii koloběhu obdoby. Čistě ženský tým se o zdolání jednoho ze 3 nejvýznamnějších etapových cyklistických závodů na koloběžkách pokouší poprvé. Britská kapela Massive Attack zažila v Singapuru pořádné drama. Muzikanti byli po středečním koncertě ve Star Theatre zadrženi policií a vyslýchání kvůli vyvěšení palestinské vlajky a podpoře hesel z publika. 2 členové dostali přísné varování, zákaz vstupu do země a úřady navíc zrušili budoucí koncerty kapely. Massive Attack v oficiálním prohlášení uvedli, že šlo o spontánní vyjádření solidarity a lidských práv. Kapela zároveň vyjádřila svou hrdost na tamní fanoušky a vyzvala singapurskou vládu k dodržování svobody projevu. Na úplný závěr ještě pohled na počasí, jak jsem vám to slíbila. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě republiky ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer oblačno v Čechách místy a jinde jen ojediněle přehánky nebo bouřky, bacha, můžou být i silný. Denní maxima 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříte až 39.
0: Tak pojďte se s náma tady s Alex dát, jak tam byla zpráva o koloběžkářkách, tak koloběh tady do 20 a my samozřejmě půjdeme na další muziku, já už tady mám pro vás třeba Foo Fighters, taky Pink Floydy a bude to nekonečný koncert.

0: Tak v neděli, přátelé, byli Judasové v Ostravě, jako by jsme tam byli, protože i píseň You Got Another Thing Coming právě v Ostravě zazněla.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a já ještě doplním, že Rob Halford podle fotek vypadá skoro pořád stejně, jako když jsem ho téměř před 20 lety viděla poprvý já. A škoda, že jsem se do Ostravy nedostala. Snad jste tam byli a ocenili to. Co by vám mohlo teď přijít vhod, pokud jste na cestách, tak je Kuba, který pro nás má aktuální info z dopravy. Čau, Kubo.
2: Ahoj, bezvo, pěkný podvečer. Na pražském okruhu na cestě k dálnici D1 očekávejte problémy po nehodě na úrovni Lochkova před Lochkovským tunelem. Zdržení tam momentálně narůstá. V protisměru zůstává silnější provoz na úrovni Barandova. Pomalu pojedete momentálně po Dobřížské ulici k tunelu Mrázovka. Přerušované kolony jsou u Černého mostu a dále na Novopatské ulici ke Kebelské kvůli dopravnímu omezení. Pozor v Bubenickém tunelu směrem na Troju, v pravém pruhu tam stojí porouchané auto. A aktuálně pozor v Legerově ulici na úrovni Pavláku směrem k muzeu. Překáží tam nehoda dvou osobáků, zdržíte se tam v koloně. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kuba, moc díky, my skočíme rovnýma nohama dál do muziky. In Excess a Green Day, jak jinak než živě.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už

0: Party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení.
2: Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak to byla kapela Gossip tady u nás v nekonečném koncertu a je záhodno právě teďko 18.34 možná poohlídnout potom, kam byste dneska mohli vyrazit. Pokud jste z Prahy, Nemilosrdní, to je film, který můžete zkouknout v letním kině v Hostivaři od 8 večer, anebo pokud jste příznivci Duny, viděli jste část první, tak ta druhá část běží od 8:30 ve Žlutých lázních. To by mohlo být celkem příjemný. A pokud byste raději muziku Last Day in Wonderland anebo Jasper Snow v Rock Cafečku dneska, no a samozřejmě nelze nezmínit Josef, kde je Brutal Assault a tam spoustu kapel, ze kterých můžete vybírat. Jinak mrkněte na rockzone.cz, tam všechno pokupě a já ještě vypíchnu dneska, co by se dalo oslavit, tak například narozeniny Maxe Cavaléry, který mu je, a musím to říct, protože jsem se dopočítala 57 let, tak je to. Ano, pojďme za další muzikou. Tady už jsou Kysáci, Lick It Up.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
3: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zasedávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Faceful of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Red Hoti u nás na Rock Zonu, dáváte si nekonečný koncert a zdraví vás Bezva. Jinak tahle ta záležitost je 7. studiový album Californication rok 99 a pojednává to o řádění na pódiu, o tom, že cestování bavilo Anthony Kiedise a s kapelou právě procestovali celý svět a vytvořili spoustu vzpomínek. Jinak je to taky inspirovaný filmem Life is Beautiful, tedy Život je krásný od Roberta Beniniho. Taková ta komedie, drama, která pojednává o chlapečkovi, který se dostane právě s tatínkem do koncentračního tábora. Ale pojďme dál od těchto věcí. Nás čekají potom už před 7. další zprávy s Alex a tady ještě další pecky na život. Třeba Linkin a Paul McCartney. Za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
7: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kapela Rammstein nám uzavřela nekonečný koncert tady na Rockzone. Já vám přeju příjemný večer už s Alex, opět za mikrofonem, i tobě krásný večer.
1: Děkuji uctivě, ano.
0: A Alex, chci se tě zeptat, já o tobě vím hodně věcí, ale nevím...
1: My jsme hodně blízký kamarádka, abyste to věděli, ta o mě ví i to, co nechce.
0: To tady nebudeme rozmazávat, ale chci se zeptat, jak to máš s Rammsteinama? Já vlastně nevím, jestli se ti líbí. Je tam elektronická hudba vlastně k tomu tvrdému roku. A to vím, že se ti tak trochu líbí. Tak nějak
1: ale úplně upřímně, kamarádi, rockzouňácký, není to úplně můj šálek, kávě.
0: Dobře.
1: Ale jakože jsou i horší věci, takže zkousávám naprosto s přehledem.
0: Já jenom dodám, než se pustíme třeba do nějaký pozvánky za muzikou. Já jsem to měla podobně, dokavať jsem na ně nešla, tak třeba
1: jo,
0: nám to někdy vyjde a půjdeme se podívat na živo.
1: Hele, já nevím, možná třeba, když si hodíte nějaký přáníčko, třeba nějakou oblíbenou zajímavou pecku Rammsteinu, třeba změním názor. Hele, zkuste to. Za chviličku čeká, že jo?
0: Ano, ano, budeme hrát na přání.
1: Přesně tak. Tak ať se do toho rovnou můžeme obout, tak já rychle prolítnu zprávy. Jak to bude vypadat s počasím dneska v noci? Horko, za mě teda aspoň jasno až polojasno, nějaký přehánky nebo bouřky. Nejdřív teda doznívání, v druhé polovině noci, potom na západě a severozápadě opět přehánky nebo bouřky. Zítra teploty do 37 na Moravě a ve Slezsku budete mít ještě tepleji. Jak moc, řekneme si po zprávách, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zásilkovna umožní vracet zboží přes Z-boxy. Plzeňští farmáři mají nouzi o krmivo a Irsko se rozloučilo s Glennem Hansardem. Zásilkovna mění pravidla. Ve své síti Z-boxu zavádí možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Z-boxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí a případný poplatek si určuje každý e-shop. Farmáři na Plzeňsku mají velkou nouzi o krmivo. Nedostatek sena je důsledkem sucha a veder. Pastviny jsou vyschlé, skot je na nich třeba přikrmovat.
3: Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Rodinný statek Zlatá kráva u Nových Mitrovic nakupuje seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další zemědělci připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: V pásmu Gazy dnes proběhl hromadný pohřeb. Palestinci se rozloučili se 112 lidmi. Jejich pozůstatky se podařilo vyprostit z trosek obytného domu až skoro 3 roky po jejich smrti. Při izraelském náletu v listopadu 2023 zahynulo více než 300 lidí. Většina těl zůstala pod sutinami pohřbená. O víkendu ale záchranáři našli zmíněné pozůstatky. A jak upozorňuje agentura AP, 40 těl patří dětem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalovou Spartu čeká boj o ligu mistrů. V úvodním utkání třetího předkola soutěže je na pražské Letné čeká francouzský Lyon. Ten Sparta ještě nikdy neporazila. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz, český reprezentant, ale nejspíš kvůli zranění do duelu nezasáhne. Ke smutku lyonského brankáře Dominika Greifa.
4: Pavel je zklamaný, jako jsme my všetci zklamaní, protože taký hráč nám samozřejmě chýba. Pre ňoho samozrejme je to ešte špeciálnejšie, veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky. Bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
1: Zápas Sparty s Lyonem má výkop ve 20 hodin, odveta se ve třetím největším francouzském městě odehraje příští úterý. Irsko se zahalilo do Černého hávu. V katedrále svatého Patrika v Dublinu se dnes rozloučili s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Slavný muzikant zemřel minulou středu při nehodě na motorce. Obřad byl vysílán živě na internetu, tam ho sledovali desítky tisíc lidí. Nesl poetický název Oslava života Glenna Hansarda. Pohřbu se zúčastnili kromě veřejnosti a zpěvákovy rodiny také známé osobnosti irské hudební scény jako frontman kapely U2 Bono. Poslední rozloučení hudebně doprovodila taky Glennova kapela The Frames. V dojemném duetu vystoupil frontman kapely Pearl Jam Eddie Vedder a samozřejmě taky společně s Markétou Irglovou. Na poslední cestu se oblíbený písničkář vydal v proutěné rakvi, kterou zdobil mech nebo jabloňové větvičky. Do katedrály ji přivezlo černé spřežení se 4 koními. Na úplný závěr ještě počasí. V noci čekáme v Čechách ještě doznívání přeháněk a bouřek. No a jinak ve středu pak jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přeháněky a bouřky. Denní maxima 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39.
0: Děkujeme krásně za spoustu praktických informací a my už pojďme na hrajeme na přání, tedy zahraju teď já a pak už to bude na vás. Takže song@rockzone.cz, tam posílejte svoje požadavky anebo třeba na Facebooku. Tady Vanastovky a Leny Kravic.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Starý dobrý Lenny Kravitz, já už jsem to předznamenala tedy, že budou Vanastovi věci, napsala totiž Pája s Aničkou z Českých Budějovic, že by chtěli slyšet klasiku Bednu od Whisky a že si užívají letních prázdnin. Tak jo, posílám to holky a taky pro všechny, co máte rádi Vanastovky.
1: Hrajeme na přání, je nejvyšší čas zavolat 255 700 707.

0: Poproková záležitost Nickelback tady u nás a teď už pojďme zase se podívat na to, co byste chtěli slyšet vy. Honzik Mezej mi napsal na Facebook, ahoj, osvěžil bych po nějaký době pečku Rollin od Biskytu, díky Honzo, to je skvělý nápad, já myslím, že se to bude všem líbit, tak pojďme na to.
1: Když léto, tak jedině s Rádiem Rockzone.

0: kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak to byl společný song kapel Yellow Card a Good Charlotte. Teď už je tady, ale Ani. Čauko, dneska bych poprosila Welcome to the Black Parade od My Chemical Romance. Díky moc a zase příště naše věrná, tak já to samozřejmě pouštím. A vy můžete psát na hrajeme@rockzone.cz.
1: Hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat 255 700 707.

0: Výborný Ariem u nás tady na Rock Zone a já už se dívám, Petr Urbaník mi píše, prosím o zahrání písničky Beautiful Day od U2 pro Jíťu Čermínovou ze Sokolova s tím, že jí mám pořád moc rád, ale pár změn nastat prostě musí. A song je samozřejmě i pro ostatní posluchače nejlepšího rockového rádia. Tak Petře, mi děkujeme a držím palce, tady jsou U2.
1: Rádio Rock Zone. Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Tak komu by kvíni nezlepšili večer? Já myslím, že to sedne vždy, ale mě se dovolal teď Robert, náš věrný posluchač, kterýho tímhle zdravím. Byl to moc příjemný pokec, tak kdybyste chtěli, ještě můžete možná stihnout jeden telefonát na 255 700 707. A k tomu, co chtěl Robert, tak dohodli jsme se na Clash, něco, co se moc nehraje. Je to pro všechny posluchače a taky pro nás do rádia s přáním pěkného večera. Tak mi moc děkujeme, Robe, zdravím.
1: Radio Rock Zone. Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Ano, přátelé, tak poslední naše objednávka a jelikož vzpomínáme tenhle měsíc, nebo tedy minulý měsíc, už se to zase přehouplo na Ozzyho Osbourna, ze kterým jsme se před rokem rozloučili, je tady jedna zkazka od Tomáše. Prosím Ozzyho, No More Tears. Já to posílám a další hrajeme na přání už zítra.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Krásný večer s Rockzonem, za minutu už 20. hodina, dneska 4. srpna úterý. Já vám přeju příjemný poslech Rockzonu a taky Saši Ptáčkový, kterou tady zdravím. Ahoj.
1: Nazdar, děkuji uctivě. Tak mám si to rovnou takhle od tebe převzít.
0: Jo, tak nám řekni třeba, kam se dá zajít, jestli tam vidíš
1: hele,
0: něco.
1: Já jsem si to tady už nepřipravila, poněvadž je docela dost hodin, takže to se omlouvám.
0: Máš pravdu.
1: Myslím si, že budete buď zalezlí někde v klídečku, v pohodičce, nohy nahoře, anebo že už na té akci budete. Nicméně, co můžu připomenout je, že prvním dnem dneska tady odstartoval Brutal Assault, takže pokud se tam chystáte, bude to samozřejmě několika denní dramatická jízda hudební, tak si to moc užijte. Ale co se počasí týče, to vám samozřejmě prozradím nějaký detaily. Dneska v noci čekejte horko 24 až 19 stupňů, jasno až polojasno. Ojediněle by měly v Čechách doznívat přehánky a taky bouřky. Ve druhé polovině noci na západu a severozápadě vypadá to hezky pěkně od začátku přehánky a bouřky pro velký úspěch. No a zítra teploty do 37 stupňů, respektive 39. No ale k počasí si víc řekneme i za malou chvíli ve zprávách. Pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Teploty dnes trhají rekordy, tak je to správně. Francie podezřívá Rusko ze šíření dezinformací o prezidentských kandidátek. A Nick Cave a Kylie Minogue nadchly Brighton. Teplotní rekordy padají jako hrušky. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, dnes překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všechny stanice pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. První 40 v historii měření zažila Morava. Studny na Slovensku vysychají a Slováci ve velkém schánějí studnaře. Ti mají aktuálně plné ruce práce. Sucho totiž tomuto podnikání přeje. Několik etablovaných slovenských firm potvrdilo, že musí jít o desítky metrů hlouběji, aby se voda do studní vrátila.
3: Pokles hladiny podzemných vod pociťuje už aj najväčšia zásobáreň pitnej vody na Žitnom ostrove. V okolí Bratislavy sú výraznejšie poklesy až okolo 1 metra. Studňarom sa ozývajú ľudia, ktorým kopané 6-metrové studne celkom vyschli. Do popredia idú vrtané studne. Kým kedysi vrty dosahovali 12 metrov, dnes je to až 20. V severnejších oblastiach stačili 40-metrové vrty. No dnes sa vrta až do hĺbky 120 metrov. Josef Balko, Slovensko.
1: Francie se snaží proklepnout si Rusko. Má podezření, že se Moskva pokusila šířit falešné zprávy o dvou politicích, kteří kandidují nebo budou pravděpodobně kandidovat ve francouzských prezidentských volbách. Informuje o tom dnes agentura AFP s odkazem na své bezpečnostní zdroje a na jednoho z dotčených politiků.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Podnikatel Daniel Křetínský snížil svůj podíl ve West Ham United. Více než 2% odkoupil další český investor Jakub Haverland. Křetínský, který vlastní také pražskou Spartu, si v anglickém klubu ponechal podíl necelých 25%. Informaci přinesla česká i britská média. Nick Cave a The Bad Seeds přepsali historii Brightonu. Jejich exkluzivní koncert v Preston Parku pro 50 tisíc lidí se stal největší placenou akcí v dějinách města. Rocková legenda tady oslavila úspěšně album Wild God a fanouškům připravila nezapomenutelné okamžiky. Během večera vystoupila jako speciální host také Kylie Minogue, která s Cavem dojatě zaspívala hit Where the Wild Roses Grow v šatech jeho manželky Susie. Cave po velkolepé show sdílel své dojmy na webu Red Hand Files a vyzdvihl obrovský talent své kapely, která podle něj dokáže dokonale spojit divokou energii s hlubokou intimitou. Na úplný závěr ještě počasí. V noci v Čechách čekáme doznívání přehánek a bouřek. Ve středu potom jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty do 37 a na Moravě a ve Slezsku do 39 stupňů.
0: Tak to byla Alexandra Ptáčková, já moc děkuju, společně jsem si to s tebou užila, doufám, že se zase brzy takhle uslyšíme.
1: Já taky, zlato, krásný večer.
0: Tak my pojďme za další muziku, Alanis Morissette, taky nabízím kabáty.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Legendární maidni, skvělí, stále hrajou a dá se na ně zajít, ale nevím, z jakého důvodu jsem si tady nalistovala tři ségry, na který samozřejmě můžete tak jít. Hráli jsme je, tak já už, když to tady mám, můžu vzpomenout třeba Keltskou noc, na kterou můžete zajet do Vysokého nad Jizerou už 15. srpna a něco trochu severní Čechy a tak dál, tak to mě zaujal už někde před 14 dny kemp Pecka, který je tuším někde směrem u Hradce Králové. Vypadá to tam moc dobře, tak i tam můžete zajít právě na tři ségry a dívám se na nějaký hosty, většinou to vypadá na nějaký Doktor PP nebo EEčka. Já už posílám Revivalists, šílený název, ale skvělá pecka, Heartstop.
1: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: No, není čemu tleskat, protože vedro je příšerný a v noci to nebude jiný, protože teploty budou od 19 do 24. Rada si zní nohy do lavoru, pak se ani nepřikrývat. A zítra 32 až 37, to bude slušný, na Moravě dokonce 39. Ještě koukám, že by mělo být jasno až polojasno, co se týká středy, a mělo by se objevit taky nějaká oblačnost, to jedině ale přehánky nebo bouřky. A pak už to zase půjde dolů, tak myslím, že si užijeme spíš tu druhou polovinu týdne, nebudeme tak zavařený. AC/DC Linkin je tady právě teď.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
2: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Rádiu Rockzone.

0: Dudy mocně zní, AC/DC nám dohrávají na Rock Zonu dneska 4. srpna 2039 a já se s váma loučím, od mikráku zdraví Bezva. Uslyšíme se zase o víkendu, takže vám přeju příjemný večer a mějte se, čus.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Morava poprvé v historii naměřila 40. Irsko se rozloučilo s Glennem Hansardem a ve středu startují přípravy extraligových týmů. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Morava prožívá historické vedro. Vůbec poprvé v historii měření tady totiž v úterý padla na teploměru 40. Takové teplo ohlásila před 2 hodinou odpolední strážnice. Dosavadně rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělka. Ve strážnici se teplo tam měří od roku 1908. Nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při které teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia. Úterý bylo letos už 3. dnem, kdy teploty v Česku překonaly 40-stupňovou hranici. Předchozí 2 dny následovaly i hned po sobě na konci června. V Dublinu v katedrále svatého Patrika se v úterý konalo poslední rozloučení s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Slavný písničkář zemřel minulou středu při nehodě na motorce. Obřadu s názvem Oslava života Glenna Hansarda, vysílaného online, se zúčastnila rodina, veřejnost i osobnosti jako Bono z U2, Eddie Vedder nebo Markéta Irglová. Glenn Hansard byl pohřben v proutěné rakvi přivezené černým spřežením. V pásmu Gazy v úterý proběhl hromadný pohřeb. Palestinci se rozloučili se 112 lidmi. Jejich pozůstatky se podařilo vyprostit z trosek obytného domu až skoro 3 roky po jejich smrti. Při izraelském náletu v listopadu 2023 zahynulo více než 300 lidí. Většina těl zůstala pod sutinami pohřbená. O víkendu ale záchranáři našli zmíněné pozůstatky. Jak upozorňuje agentura AP, 40 těl patří dětem.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou ve středu přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající 2 utkání v evropské soutěži se hrají až v říjnu. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 39.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong z začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zasedávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zásilkovna umožní vracet zboží přes Z-boxy. Brněnsko má potíže s pitnou vodou a tenisovou špičku čeká náročné léto 2028. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zásilkovna mění pravidla. Ve své síti Z-boxů zavádí možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Z-boxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí a případný poplatek si určuje každý e-shop. Domašov, Rutka a Říčky na Brněnsku mají potíže s pitnou vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody. Ačkoliv dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla a lidé tak v pondělí vodojem zcela vyčerpali. Na problém upozornila Česká televize. Voda sice nyní z kohoutků ve třech obcích teče, je ale třeba omezit její nadměrnou spotřebu. Až podezřele moc tragédií kolem francouzského premiéra vyšetřuje policie. Prokuratura v Paříži zahájila předběžné vyšetřování několika sebevražd a pokusů o sebevraždu mezi zaměstnanci úřadu, píše to deník Le Monde. Prokuratura tak reaguje na podání jedné zaměstnankyně úřadu, která se také pokusila vzít si život. Vyšetřování se podle deníku týká nejméně dvou sebevražd a dvou pokusů o sebevraždu, které se staly od října loňského roku.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenisovou špičku čeká přes příští rok náročné léto. Tenisové soutěže na olympijských hrách v Los Angeles totiž začnou pouze 3 dny po konci Wimbledonu. Takže prakticky nekončící zápřah. Třeba pro Kateřinu Siňákovou, která může v neděli v All England Clubu hrát v finále ženské čtyřhry. A ve středu by potom v Kalifornii zahájila cestu za obhajobou olympijského zlata z mixu. I když jsou tenisté na podobné přesuny zvyklí, přeorientovat se během pár dnů strávy na beton a 8-hodinový časový posun bude skutečně výzva. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříte až 39 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to 60. zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Morava poprvé v historii naměřila 40. Irsko se rozloučilo s Glennem Hansardem a ve středu startují přípravy extraligových týmů. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Morava prožívá historické vedro. Vůbec poprvé v historii měření tady totiž v úterý padla na teploměru 40. Takové teplo ohlásila před 14:00 odpolední strážnice. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělka. Ve strážnici se teplota měří od roku 1908. Nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při které teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia. Úterý bylo letos už třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly 40-stupňovou hranici. Předchozí dva dny následovaly i hned po sobě na konci června. V Dublinu v katedrále svatého Patrika se v úterý konalo poslední rozloučení s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Slavný písničkář zemřel minulou středu při nehodě na motorce. Obřadu s názvem Oslava života Glenna Hansarda, vysílaného online, se zúčastnila rodina, veřejnost i osobnosti jako Bono z U2, Eddie Vedder nebo Markéta Irglová. Glenn Hansard byl pohřben v proutěné rakvi přivezené černým spřežením. V pásmu Gazy v úterý proběhl hromadný pohřeb. Palestinci se rozloučili se 112 lidmi. Jejich pozůstatky se podařilo vyprostit z trosek obytného domu až skoro 3 roky po jejich smrti. Při izraelském náletu v listopadu 2023 zahynulo více než 300 lidí. Většina těl zůstala pod sutinami pohřbená. O víkendu ale záchranáři našli zmíněné pozůstatky. Jak upozorňuje agentura AP, 40 těl patří dětem.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou ve středu přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající 2 utkání v evropské soutěži se hrají až v říjnu. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 39.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rockzone 105.9. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zásilkovna umožní vracet zboží přes Z-boxy. Brněnsko má potíže s pitnou vodou a tenisovou špičku čeká náročné léto 2028. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zásilkovna mění pravidla. Ve své síti Z-boxů zavádí možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Z-boxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí a případný poplatek si určuje každý e-shop. Domašov, Rudka a Říčky na Brněnsku mají potíže s pitnou vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody. Ačkoliv dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla a lidé tak v pondělí vodojem zcela vyčerpali. Na problém upozornila Česká televize. Voda sice nyní z kohoutků ve třech obcích teče, je ale třeba omezit její nadměrnou spotřebu. Až podezřele moc tragédií kolem francouzského premiéra vyšetřuje policie. Prokuratura v Paříži zahájila předběžné vyšetřování několika sebevražd a pokusů o sebevraždu mezi zaměstnanci úřadu, píše to deník Le Monde. Prokuratura tak reaguje na podání jedné zaměstnankyně úřadu, která se také pokusila vzít si život. Vyšetřování se podle deníku týká nejméně dvou sebevražd a dvou pokusů o sebevraždu, které se staly od října loňského roku.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenisovou špičku čeká přes příští rok náročné léto. Tenisové soutěže na olympijských hrách v Los Angeles totiž začnou pouze 3 dny po konci Wimbledonu. Takže prakticky nekončící zápřah. Třeba pro Kateřinu Siňákovou, která může v neděli v All England Clubu hrát v finále ženské čtyřhry. A ve středu by potom v Kalifornii zahájila cestu za obhajobou olympijského zlata z mixu. I když jsou tenisté na podobné přesuny zvyklí, přeorientovat se během pár dnů strávy na beton a 8-hodinový časový posun bude skutečně výzva. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříte až 39 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. All you need to say is hey!

Švédský kytarista Yngwie Malmsteen patří už 40 let k nejlepším světovým instrumentalistům. Vydal řadu solových desek, ale protože patří k muzikantům, kteří rádi koncertují, jádrem jeho tvorby je živé hraní. Z přehršle živáků v poslední době vyniklo album The Tokyo Life, na kterém předvádí vybraným Japoncům svá úžasná muzikantská kouzla. Večer v 11 je předvede i vám na Rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Morava poprvé v historii naměřila 40. Irsko se rozloučilo s Glennem Hansardem a ve středu startují přípravy extraligových týmů. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Morava prožívá historické vedro. Vůbec poprvé v historii měření. Tady totiž v úterý padla na teploměru 40. Takové teplo ohlásila před 14:00 odpolední strážnice. Dosavadně rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělka. Ve strážnici se teplota měří od roku 1908. Nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při které teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia. Úterý bylo letos už třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly 40-stupňovou hranici. Předchozí dva dny následovaly i hned po sobě na konci června. V Dublinu v katedrále svatého Patrika se v úterý konalo poslední rozloučení s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Slavný písničkář zemřel minulou středu při nehodě na motorce. Obřadu s názvem Oslava života Glenna Hansarda, vysílaného online, se zúčastnila rodina, veřejnost i osobnosti jako Bono z U2, Eddie Vedder nebo Markéta Irglová. Glenn Hansard byl pohřben v proutěné rakvi přivezené černým spřežením. V pásmu Gazy v úterý proběhl hromadný pohřeb. Palestinci se rozloučili se 112 lidmi. Jejich pozůstatky se podařilo vyprostit z trosek obytného domu až skoro 3 roky po jejich smrti. Při izraelském náletu v listopadu 2023 zahynulo více než 300 lidí. Většina těl zůstala pod sutinami pohřbená. O víkendu ale záchranáři našli zmíněné pozůstatky. Jak upozorňuje agentura AP, 40 těl patří dětem.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou ve středu přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající 2 utkání v evropské soutěži se hrají až v říjnu. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 39.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. 1, 2, 3, 4.

Švédský kytarista Yngwie Malmsteen patří už 40 let k nejlepším světovým instrumentalistům. Vydal řadu solových desek, ale protože patří k muzikantům, kteří rádi koncertují, jádrem jeho tvorby je živé hraní. Z přehršle živáků v poslední době vyniklo album The Tokyo Life, na kterém předvádí vybraným Japoncům svá úžasná muzikantská kouzla. Večer v 11 je předvede i vám na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zásilkovna umožní vracet zboží přes Z-boxy. Brněnsko má potíže s pitnou vodou a tenisovou špičku čeká náročné léto 2028. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zásilkovna mění pravidla. Ve své síti Z-boxů zavádí možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Z-boxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí a případný poplatek si určuje každý e-shop. Domašov, Rutka a Říčky na Brněnsku mají potíže s pitnou vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody. Ačkoliv dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla a lidé tak v pondělí vodojem zcela vyčerpali. Na problém upozornila Česká televize. Voda sice nyní z kohoutků ve třech obcích teče, je ale třeba omezit její nadměrnou spotřebu. Až podezřele moc tragédií kolem francouzského premiéra vyšetřuje policie. Prokuratura v Paříži zahájila předběžné vyšetřování několika sebevražd a pokusů o sebevraždu mezi zaměstnanci úřadu, píše to deník Le Monde. Prokuratura tak reaguje na podání jedné zaměstnankyně úřadu, která se také pokusila vzít si život. Vyšetřování se podle deníku týká nejméně dvou sebevražd a dvou pokusů o sebevraždu, které se staly od října loňského roku.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenisovou špičku čeká přes příští rok náročné léto. Tenisové soutěže na olympijských hrách v Los Angeles totiž začnou pouze 3 dny po konci Wimbledonu. Takže prakticky nekončící zápřah. Třeba pro Kateřinu Siňákovou, která může v neděli v All England Clubu hrát finále ženské čtyřhry. A ve středu by potom v Kalifornii zahájila cestu za obhajobou olympijského zlata z mixu. I když jsou tenisté na podobné přesuny zvyklí, přeorientovat se během pár dnů strávy na beton a 8-hodinový časový posun bude skutečně výzva. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříte až 39 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.